0: Kamila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako. Tak.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, tak vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl když jsem už, plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažné těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lému toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, kobly, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: tam byly brambory, myslím, a... brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si to předpět, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný
1: koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch,
1: povrch. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný.
0: Ty jo.
1: To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti, na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky a provede vás jím Markéta Ševčíková.

kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak, milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdaleny, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem a k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říct, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cíp té zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vezmeme, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk. Takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály.

0: opravdu vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli v ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů. Už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká. No a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita bramborové plasičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny. Když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože vdechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k nějakému rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Zubrnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct Vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minule.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například v otevřený skluz. A otevřený skluz znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít, tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám paní Evo rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti poté, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli, tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova. A vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Evo, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: zprávy.
1: V Mladé Boleslavi vyhrálo komunální volby hnutí ANO 2011 plus volba pro Mladou Boleslav. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. A čekáme oblačno, lokálně přehánky, které odpoledne budou ubývat a teploty do 14 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. V Mladé Boleslavi zvítězila koalice hnutí ANO 2011 a sdružení Volba pro Mladou Boleslav. Získala 10 mandátů v 33 členném zastupitelstvu. Lídrem je nynější primátor Jiří Bouška. S kým by mohl jít do vládnoucí koalice nebo jaké jsou jeho priority pro další 4 roky, zatím neprozradil.
2: Dokud se ty věci nevyjednávají, tak neříkám vůbec nic vždycky. Samozřejmě ty věci rozmyšlené máme, ale vyjádření k čemukoliv až po vyjednávání.
1: Druhé skončilo hnutí Starostové a nezávislí, to má nově 7 křesel v zastupitelstvu. Šance pro Mladou Boleslav z 6 posty skončila na 3. místě. Koalice Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09, začne vyjednávat v hlavním městě s hnutím STAN, řekl to lídr koalice, první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Koalice Spolu pro Prahu nejspíš skončí v Praze druhá. Zvítězí hnutí STAN. Portlík připustil, že post primátora by měl získat vítěz, tedy STAN.
3: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže, pokud my budeme druhý, tak nemůže nikdo z nás toto zpochybňovat. To si myslím, že je fér, to si myslím, že si Praha zaslouží a tak si myslím, že to má být. Samotným se nám stalo, že jsme několikrát vyhráli volby a pak nás vlastně ty, kteří byli pod náma, obešli. Myslím si, že toto je něco, co Praha prostě nepotřebuje.
1: Spolupráci koalice Spolu pro Prahu s hnutím ANO v hlavním městě Portlík vyloučil. Podrobnosti ke komunálním i senátním volbám najdete na zpravodajském serveru Českého rozhlasu irozhlas.cz. Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí. To je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny úmrtí patřily nepřizpůsobená nebo nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
4: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přejetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
1: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje celkem už skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel. Sport. Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou 4. medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil 2 bodovanými technikami Fina Pumalainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů letošní úspěšné sezóny. Počasí. V neděli čekáme oblačno, ráno výjimečně, během dne lokálně přehánky. Odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat a naměříme 11 až 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Opatrně teď na dálnici D11 mezi 41. a 25. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici a je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Tak jděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A po zprávách je tu Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
0: Dobré ráno Střední Čechy.
5: Je tomu tak, já vám přeji příjemnou neděli 11. října, jak to vypadá s dnešními oslovenci a samozřejmě s historií, která je skrytá za dnešním datem, tak to už nám za pár okamžiků svým originálním způsobem přiblíží kolega Petr Jungmann v kalendáriu. Nebudou chybět ani pozvánky za kulturou a do společnosti od Denisy Hergeslové a téma po půl šesté. Design blog, festival designu pokračuje i dnes, ještě tedy během neděle v našem hlavním městě, my vás na něj po půl šesté ráno pozveme. A kdo nám zaspívá? Budou tady Činasky, Petr Spálený a teď skupina Elán. Ještě jednou hezké ráno.

0: Tak tolik pánové, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř. 13 minut po 5. hodině ranní je čas prolistovat dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily de Chanel. Já přeju hezkou neděli.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak dnes se čekáme oblačno, ráno teď výjimečně během na lokálně přehánky, odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat. Naměříme stejně jako včera teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia, ale pozor, to dnešní ráno oproti tomu včerejšímu je chladnější. Včera ráno se měřili touto dobou tak kolem už 10 stupňů, dneska ráno průměrně kolem jenom 6 stupňů Celsia.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
3: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
2: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 5.24, čas na první pohled, dětský pohled na svět. Dáme teď tedy, jako vždy v tomto čase, prostor dětem. No a jaké téma jim nabídneme? Za chvilku to bude tady aktuální, velice aktuální, přezouvání pneumatek. Tak jak na to koukají na tento problém děti z Prahy?
1: Když přijde zima, musíme auta přezout. Proč se to ale dělá? Jak se takové auto přezouvá? A k čemu je to dobré?
2: Aby třeba nezapadlo třeba ve sněhu. Ty, co můžou jezdit i po sněhu, že jsou mnohem lepší. Tak já

Víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Do druhého kola senátních voleb v obvodě Příbram postoupili Petr Štěpánek z Hnutí STAN a Barbora Daňhová z Hnutí ANO. Štěpánek získal necelých 44% a Daňhová přes 25%. Volební účast v obvodě Příbram byla 46%. Druhé kolo voleb bude příští týden v pátek a sobotu. Uskupení Nymburk s klidem v čele se starostou Tomášem Machem vyhrálo volby do zastupitelstva Nymburka. Hlasovalo pro něj bezmála 25% voličů. Získalo tak 6 z 21 mandátů. O dva zastupitele méně budou mít starostové s nymburskými demokraty. Tři další subjekty získaly shodně 3 mandáty. Po jednom zastupiteli budou mít také ANO 2011 a nymburská ODS. K volbám tam přišlo 50,49%. V Praze dnes začíná 30. ročník třídenní konference Forum 2000. Její účastníci budou na veřejných diskuzích mluvit například o rozvoji občanské společnosti nebo o svých zkušenostech z boje za lidská práva. Do Pražského kongresového centra přijedou aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici. Bude mezi nimi třeba vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Desítka koní i žokejů odpoledne zabojuje o vítězství ve 136. ročníku dostihu Velká Pardubická. Start hlavního závodu nejslavnějšího překážkového dostihu ve střední Evropě začne v 15:30 odpoledne. A počasí čeká mě proměnlivě oblačný den, ráno výjimečně, během dne lokálně přeháňky. Odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat a naměříme 11 až 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu je teď omezený provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz. V každém směru se navíc jede jen jedním pruhem. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my v našem Dobrém ráno Střední Čechy už za chvilku pozveme na festival Design Block.
1: Ano, je to tak. Dozvíte se třeba, že některé lampy jen tak svítí, jiné na sebe strhnou veškerou pozornost a všechno vám prozradíme už za chvíli.

0: Věčná otázka, dá se říci, má být židle hlavně pohodlná nebo taky krásná a musí být lampa nenápadná, aby dobře sloužila svému účelu? Podobné otázky stále řeší čeští designéři, kteří představují své návrhy na festivalu Design Block v Praze. Hlavním tématem letošního 28. ročníku je právě světlo.
1: Lampy, lustry, stínidla nejrůznějších tvarů a velikostí rozsvítily několik pater pražského veletržního paláce. Ve velké dvoraně najdete v jednom z rohů také dílnu na světlo nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Jde o několikametrový zcela zatemněný tunel, ve kterém v uvozovkách rostou po obou stranách lampičky s kulatou žárovkou na konci. Když se jí dotknete, tak se rozsvítí, zakývají se a pomalu zasnou, popisuje jeden z autorů návrhu Roman Mareš.
2: Připomíná to hodně tu světlušku, jde to rychle vyrobit, je to jednoduchá levná věc a udělat v sérii vlastně 2000 kusů lampiček, které jsou vlastně ručně dělaný, je vlastně docela náročný, takže jsme šli po jeho vlastně jednoduchým tvaru. V tom pingpongovém míčku je vlastně čip na míru, který symbolizuje tu světlušku, takže vlastně jak ji pohladíte tu lampičku, tak ona vlastně svítí nějakých 30 vteřin a pak pomalu vlastně zhasíná a vy zase musíte aktivovat dál.
1: Práci designera okomentoval přímo na místě také středoškolský student designu David Glinský.
3: Mně to přijde jako hrozně hezký a zajímavý. Jako připomíná mi to dokonce trochu jako i film Avatar, jak tam tak jako běhal mezi těma rostlinama, ale mám pocit, že tady to nevydrží moc dlouho, že to je prostě takový světlo, který třeba během 3 měsíců už přestane fungovat. Vlastně takhle to zkoumám, takhle jako zjišťuju něco a tak dále. Beru z toho inspirace a třeba kontakty nějaký.
1: Lampičky si mohou návštěvníci koupit, když vylezou z tunelu. Symbolickou světlušku si můžou odnést domů nebo si ji postavit v tunelu s pomocí nevidomé mistrně nebo mistra dílny. Kolem jdoucí pak prochází labyrintem stánků k dalším tuzemským studiím. Sahají na materiály sedaček, berou si letáky a jdou si odpočinout třeba k instalaci Maxima Velčovského nazvané Veranda. Skupinky návštěvníků míří z veletržního paláce také na výstaviště do zrekonstruovaného průmyslového paláce. Před ním si mohou prohlédnout třeba instalaci Barbory Šlapetové a Lukáše Richtajna s názvem Jak se dotknout nebe. Další výstavy Design Bloku najdete třeba také v jízdárně Pražského hradu nebo Umělecko-průmyslové muzeu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Neděle bude dost podobná sobotě, čekáme oblačno, teď ráno ještě výjimečně během na lokálně přehánky, nebude už tedy tolik pršet, odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat, ale naměříme stejné teploty, 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Svět. 5:50, pakliže si užíváte svět v neděli ráno 11. října a posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, tak vám Petr Zajíček od mikrofonu přeje příjemné ráno, hezký poslech samozřejmě. No a před 6. hodinou ranní pro vás mám pozvánky za kulturou a do společnosti.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Podzimní neděli plnou zábavy nabízí Zoopark Zájezd. Můžete se těšit nejen na desítky zvířat, ale taky na pouštění draků, dlabání, dýní, tvořivé dílničky i malování na obličej. Připravena bude taky kvízová stezka, podzimní dobroty a aktivity lesního světa. Program doplní loutkové divadlo pro děti, které začne v 15 hodin. Draka si vezměte sebou a dobrou náladu taky. Muzeum Arkáde hry v Červeném Újezdě vás zve na retroherní neděli, během které si můžete vyzkoušet staré osobní počítače i herní konzole. S technikou vám pomůžou znalci, kteří zodpoví vaše otázky a třeba si s vámi zahrají i některou z legendárních her. Retrohraní pro všechny generace se koná od 10 do 19 hodin. Poznejte český Šternberg i z jiné perspektivy než při běžné prohlídce hradu. Komentovaná vycházka vás ve 14 hodin zavede do okolní krajiny, do běžně nepřístupné kaple svatého Jiří i k barokním sochám, které po nedávném restaurování znovu vynikají v okolí hradu. Dozvíte se taky, jak se hrad v průběhu staletí měnil, k čemu sloužila obraná věž zvaná Hladomorna a jaké osudy potkaly šternbernské panství. Trasa měří přibližně 4 km a zabere hodinu a půl až dvě. Kvůli náročnějšímu terénu není vhodná pro kočárky ani pro osoby s omezenou pohyblivostí. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.

0: získala 28,59% hlasů. ANO a ODS mají shodně 5 mandátů. Do zastupitelstva se dostala se 2 zástupci také Unie pro sport a zdraví.
1: Volba pro Kladno vládla poslední 4 roky s hnutím ANO. Zda bude spolupráce pokračovat, primátor Milan Wolf zatím nepotvrdil.
2: My tady bydlíme, jsme spolu ve spojení, chodíme spolu do práce, vidíme se v kancelářích, takže jsme ve spojení, ale jestli už jsme domluveni nebo nejsme, tak to vám neřeknu, i kdybychom byli.
1: Do vedení města by se v koalici mohli dostat také Kladeňáci v čele s Anou Gamanovou.
3: Další subjekty, které do toho zastupitelstva pronikly podle všech informací ODS, ANO a Unie pro sport a zdraví, jsou pro nás potenciální koaliční partner.
1: Vzájemnou spolupráci ale volba pro Kladno i Kladeňáci vyloučili. Z Kladna Richard Webs, Český rozhlas.
0: Volby v Příbrami vyhrálo hnutí ANO 2011. Získalo přes 27% hlasů a 8 mandátů v 25členném zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo uskupení Spojenci. Třetí byla kandidátka s názvem Příbram z dola. 5% hranici překročilo 6 z celkových 8 kandidujících uskupení. K volbám přišlo téměř 40% voličů. Podrobnosti ke komunálním i senátním volbám najdete na zpravodajském serveru Českého rozhlasu irozhlas.cz. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit jen po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu, vysvětluje mluvčí správy železnic David Kábele.
4: Mezi stanicemi Praha, Uhříněves a Říčany budou stavbaři rušit dočasnou přeložku koridoru, po které jezdily vlaky od loňského listopadu během budování Pražského okruhu.
0: Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přenáší především krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz. Pro člověka nákaza nebezpečná není. Virus způsobuje podle veterinářů akutní horečku, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem, potraty nebo vrozené vývojové vady u narozených mláďat. U některých případů je vyšetření povinné, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
5: Povinná jsou vyšetření v případech potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo v případech narození mrtvých nebo neživotoschopných telat. Chovatel v takových případech musí informovat státní veterinární správu. Povinná vyšetření budou hrazena ze státního rozpočtu.
6: Počasí.
0: Čekáme proměnlivě oblačný den, ráno výjimečně, během dne lokálně přeháňky. Odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat a naměříme 11 až 14 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor, teď dejte v Lubenci na překážku na silnici 6 do Prahy. Na konci Lubence před mostem přes dálnici leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu opět dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
6: Dobré ráno Střední Čechy.
7: Ano, a v další hodině Dobrého rána Střední Čechy si například řekneme podrobnosti k nové řadě úspěšného pořadu Stardance. Včera začal. Vydáme se také za fotbalem, no a vězně v Praze na Pankráci a v Ruzině budou moci využívat 2 nově opravené kaple. K tomu dodáme více informací už za pár okamžiků. A kdo nám zaspívá v této hodině, tak budou tady třeba Valdemar Matuška, Maria Rotrová a teď Helena Vondráčková. Pěkné ráno.

0: Dělníci opraví dvě ekumenické kaple v pražských vazebních věznicích v Ruzině a na Pankráci. S úpravami pomohou i sami odsouzení. Ti je potom budou moci využít při bohoslužbách, zpovědích anebo třeba během konzultací s kaplany.
1: Pro mě tam byla jediná cesta, protože to bylo takový neutěšený prostředí, že o 24 hodin byl člověk zavřený na celé, hodina vycházka přes den.
2: Vzpomíná pan František na svůj pobyt ve věznici, kde strávil část svého života. V tom období pro něho byla vězeňská kaple důležitým místem.
1: Tam se stala moje životní změna a uvěřil jsem v Boha.
2: A doplňuje, že se pravidelně účastnil bohoslužeb a ještě při výkonu trestu začal studovat teologii.
1: Uvědomil jsem si, jaké já jsem měl vlastně myšlení, že jsem opravdu zhlížel jenom k tomu bohatství, k penězům. Navíc jsem to chtěl mít rychle, ta trestná činnost to vlastně umožňovala, takže jsem se dal na tuhle tu cestu, no ale tam jsem teda poznal, kam mě dovedla.
2: Podobných případů je podle hlavního kaplana generálního ředitelství vězeňské služby Pavla Zvolánka mnoho a právě kaple jsou podle něho místem, kam odsouzení chodí hledat klid.
3: Odsouzený, který vstupuje do toho prostoru, tak my bychom si přáli, aby zažil něco jiného než v tom běžném životě vězeňském, který úplně pro ně nemusí být příjemný.
2: Kaple ve věznici v Ruzini a na Pankráci jsou dlouhodobě ve špatném stavu. Navštěvovat je bude moci kdokoliv, doplňuje Zvolánek.
3: Ta naše služba je ekumenická. To znamená, že tam není výrazný prvek nějaké církve, ani katolický, ani protestantský, ale snažíme se o to, aby ta kaple byla prostá, aby tam byl prostor pro stišení.
2: Radní hlavního města na přestavbu vyčlenili 660 000 korun, říká předseda výboru zastupitelů pro kulturu Jan Wolf z KDU-ČSL.
4: Duchovní služba ve věznicích je pro veřejnost velmi levným a účinným nástrojem pro změnu smýšlení vězňů, když během právě toho výkonu jejich trestu a následného zapojení po ukončení trestu do většinové společnosti.
2: Obě rekonstrukce by mohly začít do 2 měsíců. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla muzika z 80. Foreigner, jejich velký hit, který záhy ještě v 80. opravdu velice rychle nechala přetextovat do češtiny Jitka Zelenková a ona z toho vlastně získala z této písně jeden ze zásadních hitů svojí kariéry. Pamatujete, bez lásky láska není, ano, je to přesně tak.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jak to vypadá s počasím? V neděli čekáme oblačno, teď ráno ještě výjimečně během dne lokálně přehánky, odpoledne potom budou srážky a oblačnost ubývat a naměříme stejně jako včera 11 až 14 stupňů Celsia. Připomínám ale, že dnešní ráno je chladnější, než bylo to včerejší. Momentálně se teploty pohybují ve středních Čechách kolem 7 stupňů.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 6.23, čas na první porci ranní zábavy. Slovo má Jan Kraus.
1: Jako já jsem učitele v podstatě svým způsobem považoval za svý nepřátele, protože já jsem miloval svobodu a být venku a v parku a tak dále, takže to se poprvé projevilo už teda na základní škole. Já si do dneška pamatuju, že když jsme skončili a skončila ta prokletá devítiletka, kterou já prokoukal snivě z okna, že jo, té třídy, kde byl park. Takže když jsme skončili, tak tam dostal školník nějaký takovej záchvat, že nám řekne ještě rozlučkový projev, že jako už jdeme naposledy z té základní školy. A když jsme takhle se shromáždili z těch dvou tříd u těch školních dveří, tak on jako je nechal zavřený, postavil se před ně a chtěl mít takový jako pro nás koncepční projev a říkal, milé děti, končíte na základní škole, budete vstupovat do života, který, a dál už nic neřekl, protože já jsem mu řekl, odevři. Vypadl jsem z té školy a byl jsem šťastný. Pak ovšem mě doma sdělili krutou zprávu, že mají představu, že bych studoval gymnázium. Což mě zaskočilo, protože já v té době byl v plánu, že budu dělat podkonního v jezdeckém oddíle, kde už jsem to měl vyjednaný a kde říkali, že jsou ochotní mě přijmout. A když mě rodiče řekli, že by chtěli gymnázium, já jsem řekl, že mě to teda jako se nehodí do té mý koncepce, ale že jsem ochotný jako za výchovu jim tu odměnu poskytnout, pokud si to někde zařídějí, že by mě přijali. A rodiče, teda maminka, ta v tom byla velmi aktivní, protože chtěla, aby jsme všichni měli vysoké školy, takže ta se vynasnažila a zařídila si, že mě přijali na gymnázium Jana Nerudy, který prej bylo pověstný svým divadelním kroužkem. A tam údajně ten profesor, co ten kroužek řekl, že bych mohl být posila, takže nějak přivřeli oko, no přivřeli, oslepli při mý zkoušce z matematiky, že jo, kde jsem to udělal na čistou kouli a vzali mě na tu školu. Došlo k takovým nedorozumění, já jsem se do toho kroužku nepřihlásil, protože jsem chtěl chodit na koně, takže volali domů, ať se přihlásím do kroužku, já jsem se do něj teda přihlásil a tak dále. Byly s tím hromný peripetie. A pak jsem odjel ale na filmování asi na 4 nebo na 5 měsíců a když jsem se vrátil z tohoto filmování, tak mezi tím začaly postsynchrony na ten film, to znáš, a já měl dělat v rámci individuálního studia zkoušky z těch jednotlivých předmětů, takže mě to pak vyšlo, že jsem měl 2 dny na jeden předmět. Takže ty vědomosti jsem opravdu měl velmi zvláštně zhuštěný, až došlo na slavnou chemii. A u té chemie to už jsem nenašel ani učebnici doma. A našel jsem naštěstí starý sešit svého bratra, ale svého nejstaršího bratra. Můj nejstarší bratr je o 14 let starší než já. Takže on měl sešit s chemií, kde naštěstí ty slavný uhlovodíky, já si to taky do dneška pamatuju, co to bylo, tam ku podivu měl, takže já to, z čeho jsem měl být zkoušený, jsem tam našel, no tak jsem se to podle toho naučil. Jediný, čím se to trošku lišilo, to učivo od toho současného, se mi zdálo, tak na první pohled byla ta výslovnost a gramatika, protože se to jmenovalo uhlovodany v tom jeho sešitě a ten můj učitel říkal, že mě bude zkoušet z uhlovodíků. No a já jsem se to teda naučil tak, jak to tam bylo a tam bylo napsáno Medhán, Edhán, Probhán, Budhán a tak dále. No a přišel jsem do té školy, teď on mě takhle vyvolal, postavil a říká, tak Krauzi, mluvte. Já říkám, tak uhlovodany to máme. To on tak zpozornil, což já říkám uhlovodany. On říká snad uhlovodíky. Já říkám, obojí výslovnost je přípustná. Tvářil jsem se v podstatě, že my chemici, každý jsme z jiný školy. Jako, ale... On řekl, dobře, tak mluvte dál. Já říkám, no tak je to Medhán, Edhán, Probhán, Budhán. A on říká, co to říkáte? Já říkám, no uhlovodany. A on říká, a co to máte za výslovnost? Já říkám, no tak promiňte, methan, ethan, profan, busan. No a to bylo poslední, co jsem na té škole řekl, protože mě vyrazili, že?

0: 6:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vítězem komunálních voleb v Rakovníku jsou nezávislí s podporou STAN a SEN 21. Získali 26,93% hlasů. To představuje 7 mandátů v 21 členem zastupitelstvu. S kým budou jednat o případné koalici, zástupci uskupení neupřesnili. Na druhém místě je hnutí ANO s nezávislými. Dostalo 19,28% a 5 křesel. V čele města po několika letech skončí starosta Luděk Štíbr z ODS. K volbám tam v pátek a sobotu přišlo 40,47% lidí. Volby v Kutné Hoře vyhrála ODS s podporou nezávislých kandidátů a TOP 09. Pod názvem Naše Kutná Hora získali 43,25% hlasů. To odpovídá 13 ze 27 mandátů. Ve vedení města by tak měl zůstat dosavadní starosta Lukáš Seifert. Po 4 zastupitelských místech získali hnutí ANO a koalice Lipistan. Zbývajících 5 křesel si se stupně rozdělila Alternativa pro vás, Město pro lidi a Lidé z praxe SPD s podporou Trikolóry a nezávislých. Září je zatím na českých silnicích letošním druhým nejtragičtějším měsícem. Nedodržování dopravních předpisů si během něj vyžádalo 49 životů. Vyplývá to z dat dopravní policie o nehodách. Hlavní příčinou nehod, které skončily smrtí, je vysoká rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Od ledna zemřelo na českých silnicích asi 300 lidí. Fotbalisti Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3:0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1:0 a posunul se na 4. místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2:4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1:0. A počasí čekáme oblačno, ráno výjimečně, během dne lokálně přeháňky. Odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat a naměříme 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na dálnici D5 mezi 16. a 15. kilometrem. Ve směru na Prahu máme hlášenou nehodu dvou osobních aut a neprůjezdný je tam levý pruh. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A v dobrém ránu Střední Čechy se už za pár okamžiků vypravíme za fotbalem.
0: Ano, ano, možná byste čekali chválu od trenéru či kapitána a střelce jediného gólu zápasu směrem k fanouškům. Jenže v souboji pražských Bohemians s Baníkem Ostrava chválili po zápase rozhodčího, takže podrobnosti za chvíli.

0: Během 3týdenní reprezentační přestávky zvládli fotbalisté pražských Bohemians i Baníku Ostrava postoupit do osmifinále domácího poháru a také odehrát jeden přípravný zápas. Návrat na trávník v Šancelize ale vyšel lépe Bohemians. Domácí tým na stadionu v pražském Juličku zvítězil nad Baníkem 1-0. O zisku 3 bodů rozhodl už první půli kapitán Pražanů, záložník Aleš Čermák.
1: Myslím, že mu pomohl Roman Květ, protože se trošku rozložila i ta pozornost těch soupeřů v tom konci minulé sezóny. Už dost často ty soupeři na Aleše hráli osobku a my jsme museli někde to vyrotovávat nebo hybridovat. Teďka přece jenom už musí hlídat v záloze oba dva, takže to není jednoduchý. Když hrajou osobky, tak zase se uvolňují jiný hráči, on jim zdatně sekunduje i Vojta Smrš v té záloze.
2: Popisoval trenér Bohemians Jaroslav Veselý, jak důležitá je pozice Aleše Čermáka v týmu, a vedle výkonu svého mužstva vyzdvihnul i hlavního rozhodčího Adama Trsku.
1: Já jsem ho teďka byl poděkovat po zápase. To je přesně jako prototyp moderního rozhodčího, nevíte o něm, skvěle nechává volnost té hře, musím říct, že tomu zapad a proto to utkání měl takovýhle tempo a spát, že to nekouskoval, nikdo nemůže říct půl slova, jak to pískal, takže já určitě velký respekt k výkonu rozhodčího.
2: Trska řídil jako hlavní sudí své 7. ligové utkání, kladně o něm mluvil i střelec jediné branky zápasu Aleš Čermák.
3: Když o něm vlastně jako nevíte v tom zápase, tak je to super vlastně, a to přesně byl ten případ, že to mělo šmrnc, žádný dlouhý zastavování, a to tomu fotbalu jenom prospívá. Nebo všem hráčům se tak hraje podle mě líp, takže super.
4: Tohle to je přesně vlastně jakoby věc, která je důležitá k tomu, aby to byl zápas. Trápí mě, že při takovémhle výkonu jakoby rozhodčího jsme to daleko víc nevyužili. A protože tam přesně bylo to prostě vzít balón, chtít hrát, nabídka, krátký balón, chtít nahoru, hrát mezi linie. V tréninku ano, v zápase ne.
2: Litoval hlavní trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý toho, že jeho svěřenci nevyužili lépe tempo zápasu.
4: Opravdu jsem čekal, že po těch 3 týdnech a hlavně po tom minulým týdnu, po tom zápase, kdy jsem to tam viděl, agresivnější výkon. A to byl vlastně náš life motiv jako přípravy. Chceme servát o každý metr, bez balonu to tam bylo, ale s míčem to bylo hodně nesebevědomé.
2: Ostravané budou v dalším kole Šance ligy hostit v neděli 18. října pražskou Spartu. Bohemians nastoupí už ve středu 14. k domácí dohrávce s Mladou Boleslaví. Z pražského Dělíčku Kristián Šveda, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: prací ve středních Čechách.
1: A ve 7:45 ráno připomínám, jaká bude neděle. Oblačná, teď ráno ještě výjimečně, během dne lokálně přehánky. Odpoledne potom budou srážky a oblačnost ubývat. Naměříme podobně jako včera 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hudba Petr Habka, text Michal Horáček, duet, který zaspívala Hana Hegerová s autorem hudby Petrem Habkou. Nádherné spojení, kterému je už letos 40 let. Ano, v roce 86 se skladba Levandulová stala velkým hitem a objevila se také na albu Hany Hegerové Podměšilý host. První kroky, první známky a také první nervozita. 9 známých osobností zahájilo včera večer 14. řadu soutěže Stardance. Na parketu pražského výstaviště i na obrazovkách České televize předvedli se svými tanečními partnery čaču, valc a sambu. Mezi soutěžícími byla i kaskadérka Hana Dvorská, historicky druhá nejstarší účastnice soutěže.
1: Pocity je, že jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
2: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla čaču.
1: Ale dobrý pocity, mě to strašně baví a je tady taková super parta lidí a atmosféra, je to takový nobl a všechno se tady leskne, tak je to takovýho něco jiného, než když jsem pořád v tom tělocvičně. No.
2: Překvapilo vás něco na tom dnešním večeru, na tom přímém přenosu?
1: Jednak mě překvapili ty nízký známky od těch porotů, protože mě připadá, že tadyhle ty ostatní páry tancují úplně krásně, famózně, nejlíp. No a jinak mě nic nepřekvapilo, no už tom žijem dlouho, jako pořád trénujem a teď už 3 dny tady jako různě zkoušíme, takže už jsem na to zase zvykla.
2: Nejvíce čtveřici porotců, mezi které se vrátil i přísný Zdeněk Chlopčík, zaujal výkon zpěváka Vojtěcha Dyka s jeho rakouskou tanečnicí Katarinou Malek.
3: Jo, byl jsem nervózní, ale ani vlastně ne jako z toho tance, jako spíš z toho, abych si to opravdu užíval. No, já když se přicházel, tak mě potkala Tatiana Drexler a říkala, já ti všechno vyčiním, takže já jsem si říkal, no tak to bude pecka teda tohle. Takže jsem to nečekal vůbec, ale na druhou stranu, jako víte co, tak si to prostě nějak všichni užíváme na nějaký maximum, co jde a o to hodnocení podle mě zase tak úplně jako nejde.
2: Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. I tak ale od diváků v sále získala nejdelší potlesk.
4: Moc mě mrzí, že tady nemůžeme být a nemůžete vidět, jak krásně Filip tančí a taky má úžasný choreografie, ale moc si toho vážím. Vážíme a děkujeme.
2: Kdo ze soutěžních párů vypadne jako první, rozhodnou už příští sobotu nejen hlasy poroty, ale i diváků. Ty můžou nově posílat také přes oficiální aplikaci Stardance. Nový král a královna tanečního parketu budou známí 12. prosince. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. V Praze začne 30. ročník konference Forum 2000. U jejího zrodu stál bývalý prezident Václav Havel. A bude oblačno, místy přehánky, které odpoledne budou ustávat, a teploty do 14 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a sobotu.
2: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
3: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se

0: 49,6% a Čižinský 27,7%. Volební účast v senátním obvodě Praha 1 byla skoro 46,5%. Podrobnosti ke komunálním i senátním volbám najdete na zpravodajském serveru Českého rozhlasu irozhlas.cz. V Praze dnes začíná 30. ročník třídenní konference Forum 2000. Její účastníci budou mluvit například o rozvoji občanské společnosti nebo o svých zkušenostech za boje za lidská práva. Do Pražského kongresového centra přijedou aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici. Bude mezi nimi třeba vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Organizátoři také vyhlásí jména letošních laureátů ceny za odvahu a odpovědnost. Konferenci Forum 2000 v 90. letech spolu zakládal prezident Václav Havel. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy v ligovém duelu v Plzni neskórovali a odvezli si porážku 0-3. Už po dvou minutách rozhodl domácí útočník Christoph Kabongo, který na jaře oblékal dres Středočechů. Duel hodnotí trenér hostů Aleš Majer.
1: Výkon byl dobrý, ale víme všichni, kde se rozhoduje fotbal, a to je v pokutových území a tam jsme dobrý nebyli. Takže když nejste dobrý v pokutových území a ještě v Plzni, která i když teď měla nějaký horší období, tak pořád je to vynikající tým, náš český, tak samozřejmě vás domácí za to potrestají. Počasí.
0: Neděle bude proměnlivě oblačná, ráno výjimečně, během dne místy přehánky. Odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat a naměříme 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy překáží nehoda u Berouna. Na 16. kilometru se střetla dvě osobní auta a blokují levý pruh. Na místo už přijela policie, takže je to díky majákům dobře vidět. Na dálnici D11 mezi 41. a 25. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici a je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po zprávách pokračuje Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
2: Dobré ráno Střední Čechy.
3: V dalších minutách dobrého rána například zavoláme meteorologce Táně Míkové a ta nám upřesní, jaké počasí nás čeká třeba i v příštím týdnu. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany, myslivci proto budou muset zvěř přikrmovat. Po půl osmé přidáme podrobnosti. A už za pár okamžiků si v Region Expressu připomeneme omezený provoz na železniční trati z Benešova do Prahy. Začne platit už zítra. No a kdo nám tentokrát zaspívá, tak budou tady členové skupiny Čechomor, Michal Tučný, na kterého zaspíváme. Vzpomínáme a teď skupina Krištof. Hezké ráno.

0: Region Express.
1: Už od zítřka bude hodně omezený provoz na trati z Benešova do Prahy. Změny se dotknou nejenom osobních vlaků v úseku Strančice Říčany Uhříněve z Praha, ale také rychlíků z jižních Čech a dokonce i návazných regionálních autobusů. Podrobnosti teď doplní Soňa Jindrová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Výluku asi nejvíc pocítí cestující, kteří používají osobní vlaky S9 mezi Benešovem, Strančicemi, Říčany, Ohříněvsí a Prahou. Takzvané krátké posilové vlaky, které končí nebo začínají v Říčanech nebo ve Strančicích, budou mezi Ohříněvsí a Říčany nebo Strančicemi zrušené. Delší osobní vlaky z Benešova přes Prahu dál směrem na Lysou nad Labem a Milovice, ty sice pojedou, ale mezi Ohříněvsí a Říčany u nich může narůstat zpoždění.
1: Čím se zrušené posilové vlaky nahradí?
2: Mezi stanicí metra Háje a Říčany bude jezdit autobus označený XS9, ten ale nebude klasickou náhradní dopravou navázanou na každý konkrétní vlak, pojede podle vlastního výlukového jízdního řádu a návaznosti na železnici nebudou garantované.
1: Změny čekají i rychlíky z jižních Čech, takže které konkrétně?
2: Týká se to dvou skupin vlaků. U rychlíků R17 budou tři vybrané ranní spoje do Prahy mimořádně zastavovat i v Říčanech. U vlaků R49 se přidají dvě mimořádná zastavení. Ranní spoje směrem do Prahy a odpolední spoje z Prahy budou navíc zastavovat právě ve Strančicích a v Kolovratech.
1: No a omezení na železnici se promítne i do autobusů v okolí Říčan a Strančic. Jak výrazně?
2: Změní se jízdní řády celkem 10 regionálních autobusových linek. Důvodem je snaha zachovat přestupy na vlaky, které během výluky zůstanou v provozu. U některých autobusů se proto čas odjezdu posune až o 20 minut. Ve Strančicích budou vybrané spoje navazovat nejen na osobní vlaky směrem do Prahy a Benešova, ale nově taky na rychlejší vlaky R49 mezi Táborem a Prahou.
1: A ještě jedna důležitá informace pro cestující přímo v Benešově. Příští týden od pondělí do pátku bude jezdit MHD úplně jinak.
2: Přesně tak, a nejenom benešovská MHD, ale i tamní příměstské autobusy. Některé linky pojedou odklonem přes Černoleskou a Marianovice a neobslouží třeba Konopišťskou. A co se týče přímo MHD, tak linky 5 a 6, tak ty nebudou jezdit vůbec. Čtyřka zůstane jen mezi mateřskou školou Úsměv a terminálem a na jedničce nepojedou autobusy mezi terminálem a U Náhonu. Přemístí se taky zastávky terminál a Dukelská.
1: Říká Soňa Jindrová, děkujeme za informace. Hezký den.
2: Rádo se stalo, hezký den.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: trošku španělštiny od Aby. Hasta mañana.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jak bude v neděli? Tak čekáme oblačno ráno, teď výjimečně během dne lokálně přeháňky, odpoledne budou potom srážky a oblačnost ubývat. Naměříme podobně jako včera 11 až 14 stupňů Celsia. Teď po ránu se teploty ve středních Čechách pohybují kolem 7 stupňů, zatím je poměrně chladno. Pojďme se podívat konkrétně, třeba Beroun nám hlásí právě o něch 7 stupňů, dál třeba Přítoky hlásí 8 stupňů Celsia, Kostelec nad Černými lesy tady máme 9,5 stupně. Milín hlásí zatím jenom 5 stupňů Celsia, Příbram tady máme 6 stupňů nad nulou a například v Šetaty 7.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Pozvání na kávu přijala Debbie, zpěvačka, jejíž rodnou zemí je Německo. Prozradí, jak se popasovala s češtinou a s tuzemskou hudební scénou. I to, jak zásadní roli v její kariéře sehrála reklama na řeckou pálenku.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Tak to byly proměny skupiny Čechomor. Máme 7 hodin a téměř 22 minut je opět čas podívat se na svět dětskýma očima. Teď si vezmeme jedno, řekněme dvojznačné slovo. Kdo nebo co je sokol? Zamyslí se tentokrát prvňáci z Příbrami.
1: Tentokrát zamíříme za sokoly a sokolstvem. Už někdo dětem vysvětlil, že není sokol jako sokol?
2: Je to pták a má velký křídla.
3: Má velký křídla a umí lítat.
4: Je to takový velký pták a je to dravec. A loví zvířátka ze země, třeba žížaly.
5: Je to takovej velký pták a bydlí na skále někdy.
6: No protože, myslím si to.
7: Kde jsou sokolové lidi, tak můžou cvičit a můžou skákat a dělat i kliky.
8: No, já jsem to nevěděl. Podle mě můžou i lítat ty sokolové lidi.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Komunální volby v Mělníku vyhrála koalice 2011 a Svobodní. V 21 členem zastupitelstvu má 4 mandáty. Stejný počet křesel mají ještě další 3 uskupení. Druhá ODS, třetí MLK, moderní, lokální, kreativní a také pro město, které skončilo 4. K volbám tam v pátek a sobotu přišlo téměř 44% voličů. Před 4 lety to bylo o 4% méně. Do druhého kola senátních voleb v Praze 9 postoupili David Smoljak za hnutí STAN a Dagmar Pecková za ODS. Smoljak získal skoro 49%, Pecková dostala od voličů přes 23% hlasů. Druhé kolo senátních voleb bude příští pátek a sobotu. Volební účast v senátním obvodě Praha 9 byla necelých 45%. Od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem šamonda v Česku. Ten ohrožuje skot, koně, ovce a kozy. Způsobuje potraty nebo vývojové vady u mláďat. Přenáší ho krev sající hmyz. Lidem nebezpečí nehrozí. Virus se letos objevil v západní a střední Evropě. V Pardubicích se dnes pojede Velká Pardubická. Dopravní podnik kvůli tradičním dostihům vypraví mimořádné spoje na závodiště. Kyvadlově budou diváky převážet z Polabin, z Masarykova nádraží a od hlavního nádraží. Spoje by měly jezdit každých 20 až 40 minut. Po závodě lidé budou moct využít bezplatný odvoz k hlavnímu nádraží. A počasí bude oblačno, ráno výjimečně, během dne místy přeháňky. Odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat a teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Pozor, teď u Kladna, vyšetřují tam nehodu na silnici 61 do Buštěhradu. Na rovném úseku se srazilo osobní auto s dodávkou, je to s opatrností průjezdné. V Praze Čakovicích v Kostelecké ulici u obchodního centra se srazilo osobní auto se stromem. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Aktuální velké sucho v krajině teď může za mnohé a jednu věc, která by vás možná nenapadla, připomeneme už za chvíli.
1: Ano, neurodily se žaludy a kaštany a myslivci proto musí zvěř přikrmovat. Podrobnosti už za chvíli.

0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci proto budou muset zvěř v zimě více překrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů.
1: Teď tady stojíme teda pod červeným dubem, že vidíme ty zakrnělý, nevyvinutý žaludy, který vlastně ten strom už schazoval v reakci na to sucho během celého léta.
2: Lukáš Broš, lesní správce podniku Líšno.
1: Celkově to Benešovsko bylo zasažený tím suchem, takže došlo k velkým ztrátám na té produkci.
2: Jak velký to může být problém kvůli zvěře?
1: Je to pro ně nejvíc energetická potrava před tou zimou a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšení škod. Někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
2: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty není problém celorepublikový. Tam, kde se žaludy a další plody neurodily, budou muset myslivci překrmovat. Na druhou stranu by to mohlo přilákat divoká prasata více ke krmelištím a mohlo by být snadnější jejich odlov. Tam, kde se urodilo, se bude lovit hůře.
3: Protože v těchto lokalitách zvěř hůře chodí na vnadiště, se zdržuje v krytinách, v lese, kde má dostatek přirozené potravy.
2: Další místo, kde bude chybět přirozená potrava pro zvěř, je Čechticko.
4: Dobrý den, tady Pavel Maleček, myslivecký hospodář mysliveckého spolku Vysočina Čechtice. Je to tak, no, letošní suchý léto nepřálo stromům, aby plodili žaludy, kaštany a místama je i málo bukvic. No.
2: Co to bude znamenat pro lesního hospodáře?
4: Zvěř si bude muset najít nějakou pastvu jinou a zvěř bude muset taky z části přikrmovat zimě. No.
2: A myslíte se, že třeba hrozí, že budou hledat i potravu blíž k lidem?
4: Spíš někde ve městech, kde se víc stahují na nějaký kontejnery kolem sídlišť a tak.
2: Tak tady jsme našli dva žaludy. Pan Maleček je teď rozloupnul.
4: Jsou napadený hmyzem, je jich málo a ani pro les, pro přirozenou obnovu nejsou vhodné.
2: Podle Lesů České republiky má ale naštěstí semenářský závod dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla vzpomínka na velký hit Sandry, tato německá zpěvačka, ať se to zdá neskutečné, právě letos svým turné slaví 50 let na hudební scéně a nevynechá ani Prahu. V Praze Sandra zaspívá a připomene své největší hity už zhruba za 2 měsíce v prosinci.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A teď už aktuálně o počasí s meteoroložkou Táňou Míkovou. Příjemné nedělní ráno.
2: Krásné, sice často podmračené ráno, nicméně prší jenom na východě a jsou to slabé srážky. Možná bychom měli říct, že je to škoda, protože pršet by klidně mohlo víc, než napršelo v posledních dnech. Ale zdá se, že před námi je teď období, kdy už toho deště moc nezažijeme.
0: Jaké jsou teploty po ránu?
2: Tak teď ráno registrujeme teploty zhruba mezi 5 a 10 stupni Celsia. Nejtepleji, kdybychom to vzali i s hlavním městem, je v pražském Klementýnu 10,5. Jinak ve středních Čechách, pokud se budeme držet mimo hlavní město, tak jenom do 9 stupňů Celsia. Je ale pravda, že minimální teploty třeba v Dolním Bousově nebo taky v Rožmitále byly jenom 3 stupně Celsia, takže ráno bylo výrazně chladnější než ta předcházející.
0: Nicméně den by měl být alespoň teplotně podobný sobotě, je to tak?
2: Je to tak. Zároveň uvidíme asi na obloze slunce trochu déle než včera, protože převládat bude hodně proměnlivá oblačnost. Ráno a dopoledne se můžou častěji vyskytnout přehánky, odpoledne spíš bude těch mraků ubývat a přehánky taky budou slábnout. Maximální teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia a vítr by měl být mírný z jeho západu nebo západu, zhruba do 25 km v hodině.
0: Taková bude neděle, co nás tedy čeká na počátku dalšího týdne.
2: No tak noc bude jasná, připravme se na to, že nás čeká jasno až skoro jasno a tím pádem ještě nižší teploty než dnes. 6 až 3 a v údolích až 1 stupeň Celsia. Místy se budou vyskytovat přízemní mrazíky a v noci vítr moc foukat nebude, bude slabý nebo mírný. Zítra během dne pak bude polojasno až oblačno, takže té oblačnosti zase nebude málo, nicméně přehánky během zítřejšího dne už budou vzácností, spíš než ve středních Čechách se možná vyskytnou někde v horách na severu. No a ani zítřejší maxima nebudou o moc vyšší, platí, že budou mezi 11 a 14 stupni Celsia, ale od středy se přece jenom ještě dočkáme trošku vyšších teplot.
0: Tolik tedy aktuálně o počasí. Táňa Míková, děkujeme pro tuto chvíli a odpoledne v našem vysílání opět naslyšenou.
2: Těším se, pěkný den.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Navzdory hříchům nám v dobrém ránu střední Čechy 8 minut před 8 raní dospíval Petr Kolář. No a teď už prolistujeme kalendárium s dnešním datem. Máme 11. října a jak to vypadá tedy s historickými událostmi, které jsou spojené s dnešním datem a samozřejmě s Oslovenci, to připomene Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Komunální volby v Benešově vyhrálo sdružení Benešov pro život. Sečteno je už i v Praze. Více než 4300 dopravních nehod se ročně stane na pražských křižovatkách. Bude oblačno, místy přeháňky, které odpoledne ustanou, a naměříme do 14 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikům odevzdal kolem 7. hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s víc než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí je Praha sobě s 18%. Celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Sdružení Benešov pro život je vítězem komunálních voleb v Benešově. Získalo 7 mandátů v 27 členem zastupitelstvu. Druhá volba pro Benešov jich má 6. Po 5 mandátech má Srdcem pro Benešov a taky Společně pro Benešov, ANO 2011 a nezávislí kandidáti. Lídr vítězného sdružení Benešov pro život a současný místostarosta Jakub Hostek přibližuje možnou koalici.
3: Chceme zachovat půdorys stávající koalice, a to je

0: Vyplývá to z policejních dat za posledních 15 let, která zpracoval portál nehod. Nejčastěji řidiči na křižovatkách bourají kvůli nedání přednosti a nedodržení bezpečné vzdálenosti, říká Marek Sibal, datový analytik společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
1: Více než 80% nehod se obešlo bez zranění, u necelých 15% nehod došlo k lehkému zranění a u přibližně 1,5% nehod k těžkému zranění. K úmrtí došlo průměrně u zhruba jedné nehody z tisíce. Nejvíce nehodám dochází v květnu a poté na podzim, především v říjnu. Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou čtvrtou medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil dvěma bodovanými technikami Fina Pumalainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné sezóny.
2: Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů, z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat pátý místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezona pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych v tom chtěl pokračovat. Počasí.
0: Neděle bude proměnlivě oblačná, ráno výjimečně, během dne místy přehánky. Odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat a teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy překážejí následky nehody u Berouna. Na 16. kilometru havarovala dvě osobní auta a blokují dva pruhy. Projíždí se jen pruhem pro pomalá vozidla. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách má opět slovo Petr Zajíček a dobré ráno Střední Čechy.
3: Dobré ráno Střední Čechy.
4: A v další hodině dobrého rána Střední Čechy například připomeneme pár pozvánek za kulturou a do společnosti. Po 8:30 shrneme výsledek voleb ve Středočeském kraji a už za pár okamžiků tady bude pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo s průvodcem Martinem Písaříkem. No a kdo nám tentokrát bude hudebně zpříjemňovat dnešní ranní vysílání, tak budou tady třeba Hana Zagarová se Stanislavem Hloškem a Petrem Kotwaldem, připomeneme si písničkou Můj čas seriál Sanitka, Lenka Filipová zpívá a teď jsou tady buty. Hezké ráno.

0: Víte, že někteří lidé mají o žebro navíc? Detaily odhalí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: V neděli bude oblačno, teď ráno výjimečně, během dne lokálně přehánky a odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat. Naměříme podobně jako včera 11 až 14 stupňů.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: 8.20 je čas na další porci ranní zábavy, tentokrát s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem.
1: To je neuvěřitelné.
2: Co?
1: No tohle je taky zajímavý. To byste nevěřila, jak zajímavé věci já tady čtu.
2: Tak se nevytahujte. Já jsem četla taky zajímavé věci. Já například vím, že španělský král Juan Carlos ovládá karate. To je...
1: Třeba si myslí, že to bude jednou potřebovat.
2: No nebo jsem četla, a to vás bude zajímat, že Napoleon spotřeboval měsíčně 60 lahví kolínské vody.
1: No a co, stejně v Evropě nikomu nevoněl. Ale já nevím, proč sem taháte tyhle ty pitomosti. Já tady čtu současnou konkrétní lidovou prózu. Já čtu totiž dopisy některé, které přišly na náš minulý pořad do televize.
2: Jo, a co tam stojí, co?
1: No, spousta zajímavých názorů, nápadů. Taky je tady několik nabídek pro vás.
2: To je zajímavý. Tedy ne, že bych se chtěla ještě jednou vdávat, že jo? Jak to tam je?
1: No ne, to taky nejsou nabídky k sňatku.
2: Ne?
1: To jsou nabídky na místo uklizečky. Posledně jste se strašně líbila s tím smetákem, víte? Ale nevěžte hlavu. Třeba major Zeman znovu ovdoví, co víte. Tady nás jeden divák zve.
2: Jo, oba,
1: on, co říkám zve, on nás přímo někam posílá.
2: Oba.
1: A sedm diváků nám nabízí na prodej psa.
2: Ale nepovedejte,
1: jo. Sedm psů různých, že nám to s tím voříškem posledně nevyšlo.
2: Jo.
1: Sedm psů nejrůznější, knírače, pudla, jesetera.
2: To není pes?
1: Není, víte?
2: Ne.
1: Takový šest jenom. Ovšem tady například jezevčíka za 1000 korun nám nabízí jedna důchodkyně.
2: 1000 korun za jezevčíka? No. Kolik může stát kilo?
1: To nevím, ale jezevčíci strašně podražili. To je v důsledku rozvoje naší populace.
2: No jak to souvisí s populací, no, prosím?
1: Protože je hodně dětí a jezevčík je velice výhodný pes do rodiny s hodně dětmi, protože se nepoperou, můžou ho hladit všechny najednou. Je dlouhý,
2: no jo, ale já nechci krátkýho ani dlouhýho, já nechci psa ani za nic, víte?
1: Za nic nám ho nikdo nenabízí.
2: No, já si totiž teď cvičím šimpanze.
1: No jo, to je lepší, samozřejmě.
2: No, nebo šimpanzici.
1: Pardon, co říkáte, že cvičíte?
2: Šimpanze. Si nejsem jistá, jestli to není zrovna šimpanzice. No to je jedno.
1: No. Vy cvičíte
2: ale
1: šimpanze.
2: Ale to je tedy šimpanz.
1: No jo.
2: No ten má srst. To víte, on je z Tuzexu z dovozu.
1: No jo. Vy cvičíte, to můžete vykládat někomu jinému, víte. Vy, která se bojíte komára, cvičíte šimpanze.
2: Já taky necvičím komára, já cvičím šimpanze nebo šimpanzici.
1: Podívejte se, kolegyně, jestli vy máte šimpanze.
2: No.
1: No tak já nevím, já s ním tkaničku z vlastní boty.
2: Jo.
1: Jo.
2: A máte šněrovací?
1: Ale no tak prosím.
2: Máte?
1: Vás.
2: No tak já bych skočila pro toho šimpanze.
1: Jo, klidně skočte, prosím vás.
2: Pardon, ještě mě teď napadlo. Má taková tkanička, není zrovna lahůdka, co?
1: Podívejte, Jiřinko, já jsem...
2: Co?
1: Já jsem naprosto klidný.
2: Já taky.

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vítězem komunálních voleb v Rakovníku jsou nezávislí s podporou STAN a SEN 21. Získali 26,93% hlasů. To představuje 7 mandátů v 21 členém zastupitelstvu. S kým budou jednat o případné koalici, zástupci uskupení neupřesnili. Na druhém místě je hnutí ANO s nezávislými. Dostalo 19,28% a 5 křesel. V čele města po několika letech skončí starosta Luděk Štíbr z ODS. Uskupení Nymburk s klidem v čele se starostou Tomášem Machem vyhrálo volby do zastupitelstva Nymburka. Hlasovalo pro něj bezmála 25% voličů. Získalo tak 6 z 21 mandátů. O 2 zastupitele méně budou mít starostové s nymburskými demokraty. 3 další subjekty získaly shodně 3 mandáty. Po jednom zastupiteli budou mít také ANO 2011 a nymburská ODS. V Česku je kvůli suchu málo žaludů a kaštanů. Někde tak budou muset myslivci zvěř přes zimu přikrmovat. Žaludy, kaštany a bukvice potřebuje divoká zvěř i před zimou, aby se připravila na nízké teploty. Hladová zvířata můžou páchat větší škody na polích a je i pravděpodobné, že se budou stahovat víc k městům. Golfistka Sára Kousková bude ve finálovém kole turnaje Evropské túry v Jižní Koreji útočit z děleného 4. místa. Za vedoucí Japonkou Yamashitovou zaostává o 3 rány. Právě 3 údery přitom Kousková ztratila na posledních 3 jamkách. A počasí bude proměnlivě oblačno, během dne místy čekejte i přehánky. Odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat a naměříme mezi 11 a 14 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením v tunelech. Mezi sjezdy na Písnici a Lochkov se projíždí vždy jen jedním tunelem, pracují tam na údržbě. A na D5 se z Plzně ve směru do Prahy dávejte stále pozor za sjezdem na Beroun na centrum. Na 16. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A po půl deváté už za pár okamžiků si v našem vysílání ještě jednou shrneme komunální volby a jejich výsledek.
0: Ano, nečekaně těsný výsledek v Kladně nebo třeba i jasné vítězství jedné ze stran v Kolíně, tak to všechno si povíme už za chvíli.

0: Ve městech a obcích začínají povolební vyjednávání o podobě koalic. Komunální volby ve Středočeském kraji s převahou vyhrála Sdružení nezávislých kandidátů. Hlasovat v kraji přišlo v komunálních volbách lehce přes 50% oprávněných voličů. To je přes 540 tisíc lidí. Jak volby dopadly v největších středočeských městech, tak to teď probereme s redaktorem Josefem Benedou. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: A začněme hned v největším středočeském městě, tedy v Kladně. Kdo tam vyhrál volby?
1: Je to volba pro Kladno, kde je lídrem současný primátor Milan Wolf. Uskupení získalo 11 mandátů ve 33 členem zastupitelstvu. Volba pro Kladno vládla poslední 4 roky s hnutím ANO. Jestli bude spolupráce pokračovat, primátor Milan Wolf zatím nepotvrdil. Do vedení města by se mohla dostat i koalice Kladenáci v čele s Anou Gamanovou, která skončila na druhém místě z 10 křesly. Za jednu spolupráci ale volba pro Kladno i Kladenáci vyloučili. Povolební vyjednávání bude zajímavé také v Nymburce, kde obhájil vítězství z posledních komunálních voleb subjekt Nymburk s Klidem v čele se současným starostou Tomášem Machem. Stejně jako před 4 lety získal 10 mandátů z 21. Do vedení města se ale uskupení nemusí dostat. Druzí starostové s nymburskými demokraty chtějí vytvořit koalice se všemi zbývajícími stranami. Koalice by tak měla 11 zastupitelů, a tedy i těsnou většinu. No a v Mladé Boleslavi zase vyhrála koalice Hnutí ANO a Sdružení Volba pro Mladou Boleslav, která získala téměř 28%. Druhé skončili Hnutí Starostové a Nezávislí, šance pro Mladou Boleslav je třetí.
0: Letošní hlasování v Kutné Hoře a Kolíně spojuje to, že vítěz voleb tam výrazně dominoval.
1: Přesně tak. Volby v Kutné Hoře vyhrálo uskupení Naše Kutná Hora se ziskem zhruba 43% hlasů, což odpovídá 13 ze 27 mandátů. Ve vedení města by tak měl zůstat dosavadní starosta Lukáš Seifert. Volby do kolínského zastupitelstva vyhrála již po páté změna pro Kolín. Ta obsadila dokonce 15 ze 27 zastupitelských míst, má tedy nadpoloviční většinu. Ve vedení města by ale podle lídra uskupení Michaela Kašpara chtěla pokračovat ve spolupráci s volbou pro Kolín a Kolíňáky. Naopak velmi vyrovnané byly volby v Mělníku. Vyhrála tam koalice ANO 2011 a Svobodní. V 21 členem zastupitelstvu má 4 mandáty. Úplně stejný počet křesel, ale mají ještě další 3 uskupení. Druhá ODS, třetí MLK, tedy Moderní lokální kreativní, a také Pro město, které skončilo čtvrté.
0: A pojďme pokračovat. Teď se zaměříme na jihozápad našeho kraje. Jak tedy dopadlo hlasování v Příbrami a Berouně?
1: Ano, tak volby v Příbrami vyhrálo Hnutí ANO 2011 a získalo 8 míst v 25 členem zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo uskupení Spojenci, třetí byla s názvem Přidola. No a volby v Berouně vyhrálo uskupení nezávislých kandidátů Beroun sobě, které obsadí 7 zastupitelských mandátů z celkových 21. Podle lídrně uskupení Barbory Skálové budou usilovat o spojenectví s uskupením Společně pro Beroun, pro které skončilo druhé z 5 mandáty.
0: No a zbývají nám ještě 2 okresní města?
1: Ano, je to tak. A jedním z nich je Benešov, kde vyhrálo Sdružení Benešov pro život. Ze 27 členého zastupitelstva má 7 mandátů. V první řadě chce jednat se stávající koalicí, a to je volba pro město a ODS. Jednat mají v pondělí. Líder vítězného uskupení Jakub Hostek ale popsal, že se nebrání jednání s ostatními, kteří se do zastupitelstva dostali. No a na závěr ještě Rakovník, tam se vítězem stali Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, získali 7 křesel v 21 členem zastupitelstvu. Na druhé místě je Hnutí ANO s Nezávislými, třetí koalice Město pro vás.
0: Ve městech a obcích začínají povolební vyjednávání o podobě koalic. Jak dopadly volby ve Středočeském kraji, to nám řekl náš redaktor Josef Beneda. Děkujeme za shrnutí. Hezkou neděli.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A já ještě dodám, že podrobnosti ke komunálním i senátním volbám můžete najít na zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas.cz.
2: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Tak tolik švédská kapela, populární hlavně v devadesátkách. Ace of Base.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A naposledy v dobrém ráno střední Čechy připomínám, že neděle bude oblačná, teď ráno výjimečně, během dne lokálně mohou být přehánky, odpoledne potom budou srážky a oblačnost ubývat a naměříme 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
3: Tu odvahu jsem si brala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
2: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Přiblížila se nám 9. hodina, máme pro vás ještě pozvánky za kulturou a do společnosti.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Podzimní neděli plnou zábavy nabízí Zoopark Zájezd. Můžete se těšit nejen na desítky zvířat, ale taky na pouštění draků, dlabání, dýní, tvořivé dílničky i malování na obličej. Připravena bude taky kvízová stezka, podzimní dobroty a aktivity lesního světa. Program doplní loutkové divadlo pro děti, které začne v 15 hodin. Draka si vezměte sebou a dobrou náladu taky. Muzeum Arkáde hry v Červeném Újezdě vás zve na retroherní neděli, během které si můžete vyzkoušet staré osobní počítače i herní konzole. S technikou vám pomůžou znalci, kteří zodpoví vaše otázky a třeba si s vámi zahrají i některou z legendárních her. Retrohraní pro všechny generace se koná od 10 do 19 hodin. Poznejte český Šternberg i z jiné perspektivy než při běžné prohlídce hradu. Komentovaná vycházka vás ve 14 hodin zavede do okolní krajiny, do běžně nepřístupné kaple svatého Jiří i k barokním sochám, které po nedávném restaurování znovu vynikají v okolí hradu. Dozvíte se taky, jak se hrad v průběhu staletí měnil, k čemu sloužila obraná věž zvaná Hladomorna a jaké osudy potkaly šternbernské panství. Trasa měří přibližně 4 km a zabere hodinu a půl až dvě. Kvůli náročnějšímu terénu není vhodná pro kočárky ani pro osoby s omezenou pohyblivostí. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na 22 místech v Česku budou lidé volit senátory i ve druhém kole. České dráhy na 3 týdny omezí provoz vlaků z Prahy do Říčan. Bude oblačno, místy přehánky, které později odpoledne ustanou a naměříme do 14 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké dopoledne. Voliči v prvním kole senátních voleb rozhodli o 5 kandidátech. V dalších 22 obvodech budou lidé k urnám ještě jednou příští týden v pátek a sobotu. Ve více než polovině případů se o křeslo v horní komoře parlamentu utkají zástupci vládního hnutí ANO. Kromě 2 kandidátek ale vstupují do druhého kola senátních voleb z druhých míst. Šéf hnutí Andrej Babiš proto velký úspěch neočekává.
2: Každé vlastně místo senátu pro nás bude fajn, i když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
0: Komunální volby v Mělníku vyhrála koalice ANO 2011 a Svobodní. V 21 členem zastupitelstvu má 4 mandáty. Stejný počet křesel mají ještě další 3 uskupení. Druhá ODS, třetí MLK, Moderní lokální kreativní a také pro město, které skončilo 4. K volbám tam v pátek a sobotu přišlo téměř 44% voličů. Podrobnosti ke komunálním i senátním volbám najdete na zpravodajském serveru Českého rozhlasu irozhlas.cz. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit jen po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu, vysvětluje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
3: Mezi stanicemi Praha Uhříněves a Říčany budou stavbaři rušit dočasnou přeložku koridoru, po které jezdily vlaky od loňského listopadu během budování Pražského okruhu. Sport.
0: Pražští Bohemians se vrátili po reprezentační přestávce do nejvyšší fotbalové soutěže domácí výhrou. V 10. kole

0: Dnes bude proměnlivě oblačno, během dne čekejte místy přehánky. Později odpoledne budou srážky a oblačnost ubývat a teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Jesenici. Připravují tam nové dopravní značení a projíždí se jen levým pruhem. A Pražský okruh ještě jednou, počítejte s obousměrným omezením v tunelech. Projíždí se tam kvůli údržbě vždy jenom jedním tubusem. A pozor i na silnici 611 u obce Odřepsy na Nymbursku. Je tam rozlitý olej na vozovce. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu Petr Zajíček a Středočeské dopoledne.

Rovnátka už zdaleka nenosí jenom teenageři. Ortodoncie je dnes důležitou součástí léčby závažných problémů u dospělých. O tom dnes bude Cesta k uzdravení. Kateřina Dvořáková si pozvala do studia zubní lékařku Terezu Homolovou a její pacientku paní Evu. Ta nosila rovnátka ve zhruba 54 letech. Navíc měla i další problémy se zuby. Cesta k uzdravení už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Chcete vědět, co se děje ve středních Čechách? Navštivte náš web na střednichechy.rozhlas.cz. Zprávy z kraje, novinky i podrobný program vysílání. Milujeme střední Čechy i na internetu. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě hladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A teď už nabídka našeho dnešního, tedy nedělního dopoledního vysílání. Za chvilku narozeninový pochoutkový rok. V něm vás čeká začátek podzimního posvícenského pečení s Vojtou Vrtěžkou, ale také připomínka toho, že byste se měli zapojit do hlasování pro nejlepší recept desetiletí naší soutěže domácích receptů. Můžete vyhrát poukázku na nákup kuchyňského elektrovybavení a také budeme rozdávat naše úplně nové vánoční kuchařky, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Více na webu pochoutkovýrok.cz nebo po 10. hodině v našem vysílání. No a předpolednem ještě navštíví hudební kavárnu Pavla Vítka zpěvačka Debbie. Já jsem Petr Zajíček a těším se na vás opět v písničkách na přání. To bude po 12. hodině. Hezkou neděli.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Do druhého kola senátních voleb postoupilo 11 kandidátů hnutí STAN. Další dva uspěli už v prvním kole. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. A bude oblačno, místy přehánky, které později odpoledne ustanou, a nejvyšší teploty do 14 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké dopoledne. Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v horní komoře parlamentu usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Úspěch druhého jmenovaného šéf starostů Vít Rakušan očekával.
4: Tam se nám povedlo udělat i s ostatními opozičními stranami dohodu. Ta dohoda byla o podpoře Jana Sobotky a očekával jsem, že on díky své práci, známosti, velké práci jako starosty Vrchlabí, má tu známost tak velikou, že jsem opravdu typoval, že může získat senátní mandát v prvním kole.
3: Komunální volby v Kladně vyhrála volba pro Kladno. Získala 29,27% hlasů a bude tak mít 11 mandátů. Na druhém místě jsou Kladeňáci, kteří získali ve 33 členem zastupitelstvu 10 míst. Lídr vítězného uskupení a současný primátor Milan Wolf z volby pro Kladno nechtěl spekulovat o tom, s kým bude jednat o koalici.
5: To jsou věci, které vám teď nikdo nezodpoví. My tady bydlíme, jsme spolu ve spojení, non-stop, chodíme spolu do práce, vidíme se v kancelářích, takže jsme ve spojení, ale jak to vypadá, jestli se mnou dostanete, jestli už jsme domluveni nebo nejsme, tak to vám neřeknu, i kdybychom byli.
3: Vyloučil ale spolupráci s uskupením Kladeňáci. Jeho lídrině Anna Gamanová zase nechce jít do koalice s volbou pro Kladno. Podrobnosti ke komunálním i senátním volbám najdete na zpravodajském serveru Českého rozhlasu irozhlas.cz. Tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada v Praze 3 jezdí ode dneška jinak. Kvůli rekonstrukci trati mění trasu denní linky 5, 7, 9, 10 a 11. Tramvaje 16 a 34 jsou zrušené úplně. Výluka potrvá do poloviny prosince, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Jako náhradní dopravu doporučujeme využít náhradní autobusovou dopravu X9 a také náhradní autobusovou dopravu X95.
3: Veterináři v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem Šamunda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata a letos se objevil v západní a střední Evropě. Přenáší ho krevsající hmyz a je nebezpečný pro skot, koně, ovce a kozy. Podle státní veterinární správy způsobuje mimo jiné horečku.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: V Praze v tunelu Blanka směrem na Strahov stojí osobní auto na začátku tunelu, tak ho nepřehledněte. A na Pražském okruhu stále trvá omezení v tunelech. V obou směrech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Vzhledem ke slabému provozu se nezdržíte. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek. Co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem. Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení s Vojtou Hrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega, teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, to potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno, zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hrášky a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne, pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točíš zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už na hlodanu, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, když jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutky. Kulinární průvodce pro všechny milovníky jídla.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam, no, tam, byly, tam, byly, tam byly brambory, myslím, a... brambory, těstoviny a špek, jestli zepletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v domě vzpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnit tvaroh navrch podle.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nakodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelů stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený. Že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.

0: teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré jí k tomu trošku vést, případně jí to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V září zemřelo na silnicích 49 lidí. Mladou Boleslav zřejmě i nadále povede dosavadní koalice. Odpoledne bude ubývat oblačnosti i lokálních srážek a teploty vystoupí ke 14 stupňům. Zprávy a Jana Taušová. Hezké dopoledne. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Z toho 46 úmrtí způsobily nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
3: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz. A v důsledku takovéto jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
2: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel. Mladou Boleslav by mohla i dále vést dosavadní koalice sestavená z ANO 2011 plus volba pro Mladou Boleslav, ODS Stop 09, Hnutí STAN a Hlasu pro Boleslav. Shodují se na tom jejich zástupci. Ve 33 členném zastupitelstvu získala koalice 25 postů. Vítězné ANO s volbou pro Mladou Boleslav bude mít 10 zastupitelů. Starostové a nezávislí získali 7, to je o 3 více než před 4 lety. Jejich lídr Daniel Marek to označil za úspěch.
4: Jestli jsem dobře počítal, tak stávající koalice ztratila v součtu jeden mandát. Předpokládám, že to bude určitě preferovaná varianta.
2: ODS, Stop 09 a nezávislými budou mít 5 zastupitelů a Hlas pro Boleslav 3. Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy vyhrálo Hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje Hnutí ANO a Piráti. Lídr vítězného Hnutí STAN Petr Hlaváček chce začít jednat o koalici už dnes. Volební účast v komunálních volbách v metropoli byla přes 46%, tedy o 2% vyšší než před 4 lety. Sport. Fotbalisté pražských Bohemians zdolali v 10. kole šance ligy Ostravský Baník 1-0. Jediný gol zápasu dal v první půli kapitán domácích Aleš Čermák. O tom, jak důležitá je jeho pozice, pak mluvil trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
5: Myslím, že mu pomohl Roman Květ, protože se trošku rozložila i ta pozornost těch soupeřů v tom konci minulé sezóny. Už dost často ty soupeři na Aleše hráli osobku a my jsme museli někde to vyrotovávat nebo hybridovat. Teďka přece jenom už musí hlídat v záloze oba dva, takže to není jednoduchý. Když hrajou osobky, tak zase se uvolňují jiný hráči, on jim zdatně sekunduje i Vojta Smrš v té záloze.
2: Další ligové utkání odehrají Bohemians ve středu 14. října s Mladou Boleslaví. V dnešním programu 10. kola šance ligy nastoupí od 18 hodin Sparta doma proti Pardubicím. Počasí. Bude proměnlivě oblačno, lokální přeháňky později, odpoledne budou ustávat a oblačnosti ubyde. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu dnes přijala zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a originálním jménem Debbie. Jestli má v dokladech uvedeno i nějaké příjmení, se dozvíme za chvilku. Povídat si ale budeme hlavně o hudbě a také zazní spousta pěkných písniček. Na úvod je to zatím vůbec největší hit mého dnešního hosta. Dobře se se mnou a s námi společně bavte.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla, je to vlastně zatím asi největší hit mého dnešního hosta, který se vlastním jménem jmenuje Deborah Pchálková, rozená Káhl, ale všichni ji známe jako Debbie, takže Debbie, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já jsem rád, že se po letech zase vidíme.
1: Ano, ano.
0: Naposledy to bylo na Královnách popu.
1: Ano, ano, ano, přesně tak, v Holešovicích.
0: Jo,
1: ano,
0: jo.
1: Na Křížikových fontánách, tam jsme se viděli.
0: Ano, tam jsem se tě tenkrát nestihl zeptat na spoustu otázek, které mám na mysli a na srdci.
1: Ano.
0: Tak se na ně zeptám. Dnes každopádně ti děkuju za to, že jsi dorazila sem
1: k nám. Já děkuju za pozvání.
0: Já vím, že jsi narozená v německém Dortmundu a že tvoje maminka byla původem z Česka, říkám to
1: ano,
0: správně.
1: Ano, správně.
0: No, ale ty jsi vlastně dětství nebo část dětství prožila právě v Německu. Jak si pak se dívala na ten návrat? Víš, přece jenom to dítě takhle ve dvou různých prostředích, úplně odlišných i jazykově?
1: Je takhle, já jsem

0: Já se v Německu narodila, už maminka vlastně, když jí bylo 14, tak rodiče s ní utekli do západního Německa.
1: Aha.
0: V 80. Takže vlastně moje maminka taky značnou část dospívání už vyrůstala v Německu.
1: Ano.
0: A vlastně tam se seznámili na vysoké škole s mým tátou. Mm. Dali se dohromady a pak jsme se narodili se ségrou vlastně už v Německu. Mateřský jazyk teda, nebo dejme tomu úplně mateřský, nebo otcovský jazyk, teda ano. z tohohle hlediska. Ta němčina, takže byl první jazyk, který jsem se učila. A pak jsme se, a ještě jsme vyrůstali kousek od Dortmundu v takovém malom městečku.
1: Ano.
0: Velmi klidné, takové asi dobré prostředí na výchovu dětí. A pak jsme se teda kolem těch mých 10 let přestěhovali do té Prahy.
1: A proč?
0: Protože původně to měl nějaký podnikatelský záměr mých rodičů, protože maminka měla firmu, která vyráběla tady v České republice. Výroba byla tady a vlastně i tatínek přesouval nějaké jako pracovní aktivity do České republiky, takže původně to byl plán na 2 roky jenom. A zůstali jsme tady přes 20 let.
1: A jak ty jsi uměla nebo neuměla česky?
0: Neuměla jsem moc česky. My jsme rozuměli něco, protože jo. Mamka zkoušela občas.
1: Ano, ano.
0: A i jsme měli oper třeba z Čech, ale my jsme nechtěli se ségrou moc mluvit česky. Ze začátku v Německu už vůbec ne. Ale pak, jako byla to změna, ale děti jsou jak houby, my jsme nasákli hodně rychle všechno a poměrně rychle bych řekla, že jsme se naučili mluvit i česky.
1: No protože já, když tě poslouchám, tak tam není ani stopa po tom, že bys jako byl, ne, já na to mám docela uši a mluvíš hezky česky, tak proto jsem se na to zeptal.
0: No tak to děkuju. Já občas slyším teda některé věci a úspěvu to slyším, tam si musím dát hodně bacha.
1: Ty jsi vlastně dodělala školu?
0: Ano, ano. Samozřejmě pro mě to bylo extrémně náročné v té škole fungovat, protože číst, psát v češtině. Čeština je opravdu, co se týče gramatiky, úplně příšerný jazyk. Pardon, já miluji češtinu a je to jako super jazyk,
1: je
0: ale
1: těžká.
0: Je tam strašně těžké.
1: Je těžká.
0: Ale dneska, já už jsem pak získala český občanství, já jsem se pak musela v průběhu života vzdát německýho vlastně v 18. V té době to ještě nešlo obojitný. Dneska už by to šlo, ale už jsem se k tomu nějak jako nedostala, asi bych hodně chtěla, ale zatím nemám důvod, proč bych měla žádat o německé občanství. Jsem maturovala i z češtiny a maturovala jsem z němčiny jako z cizího jazyka, možná trošku nefér, ale dobře, měla jsem to jednodušší na maturitě z němčiny.
1: Dobře, ale ty jsi vlastně chtěla původně být, jak jsi někde řekla v nějakém rozhovoru, veterinářkou.
0: Ano.
1: A léčit zvířátka. Jako dítě prý si byla extrémně stydlivá.
0: Tak ano.
1: Ale tak na mě vůbec dneska nepůsobí.
0: Dneska už ne, jsou to roky pracování s trémou, ale určitě já jsem do jistý míry, jsem trémista, jako dítě jsem byla extrémně stydlivá, to jsem měla jako velký problém, bych nikdy třeba nevystoupila ani před mámou, jako to bylo vlastně, ale protože máma je nejhorší kritik, teda se přiznám.
1: No takhle, já jsem rád, že se z té stydlivosti zbavila. A šla si zpívat, i když jako zvěrolékařku si tě určitě dovedu představit.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Zpěvačka Debbie je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Tak už víme, jak to bylo s těmi tvými česko-německými kořeny. A víš, co by mě zajímalo, když se teda dostaneme už k té soutěži Československá Superstar, kam se vlastně dostala do semifinále, to ti bylo ano 16 let. Ty, prý, se tam přihlásila kvůli prohrané sázce, že jsi měla s kamarádkou sjet černou sjezdovku pozadu, což se ti prý nepovedlo. Ještě jsi zlomila u toho kotník. No.
1: Ano, to je takový jako příběh schoda náhod vlastně vtipných, blbých a vtipných, ale zároveň strašně užitečných konec konců. Protože já jsem před kamarádkou zpívala tam, jako v tom svým stydlivým koutku jí jsem jako zaspívala, ale ona furt říká, Deboro, přihláš se prosím tě do Superstar, a já říkám, ježiš, já nevím, no to je takový jako, a ona ne, no tak jsme prostě se došli, nějaký dva dny na to přišla tady ta sázka, a ona mi řekla, hele, víš co, jestli to prohraješ, tu sázku, tak ti přihlásím do té Superstar, a říkám, tak jo, já jsem byla dost přesvědčená o tom, že to sjedu, jako já už jsem to předtím sjela, nějakou tu část, kterou jsme potřebovali, to nebyla celá černá. Ale prostě už byla tma, nebyly dobré podmínky pro to, aby jsme to sjeli.
0: Ano.
1: No a samozřejmě to jako nevyšlo. Takže no a mimo to, že jsem si zlomila ten kotník, čemuž ona se teda dost zasmála, tak mi ještě jako pek konci řekla, Deboro, ale nemyslíš si, že na to zapomenu, já tě tam přihlásím. A přihlásila mě tam ona.
0: Takže se vlastně dostala do téhle soutěže a byla si jednou z těch uchazeček.
1: Ano.
0: Jaký to bylo?
1: Šílený. Ten začátek byl šílený, protože to byla ta první československá, to se vlastně spojili.
0: Ano,
1: poprvé
0: ano,
1: dohromady.
0: Ano.
1: A byl tam jako šílený zájem. Já si pamatuju, že jsme čekali s těmi lidmi na tom castingu před tou hlavní budovou toho místa, kde se to konalo jako první ten casting. Byly tam tisíce a tisíce lidí. A já jsem si říkala, co já tady pro boha jako teď dělám. Pamatuju jsem, že se ve frontě stala za Mončou Bagárovou, která pak se mnou i jako bydlela ještě na pokoji, když jsme, a byla to náhoda, že zrovna my dvě jsme tam spolu už stáli. A čekali jsme tam spolu, já nevím, 14, 15 hodin, jsme šli na řadu. To zážitky, pak samozřejmě ten koloběh, pak se jeli ty divadla, bylo to extrémně náročný. Kor pro nás jako ještě děti, když to tak řeknu.
0: No jasně, ano.
1: Monče bylo 15, 16, my jsme byli jako
0: mladinky,
1: malý holky. No. Jako. Ale stáli jsme se pevně za tím, co chceme. Chtěli jsme prostě postupovat, dokud to jde, a pak jsme vlastně postoupili dvě z šesti Češek, který se tam do toho semifinále vůbec dostali.
0: A to by mě zajímá, když teda si byla ale jako dítě taková jako trémistka, tak jak si s tou trémou zacházela potom, když vlastně si byla hozena do vody a plav v takovéhle soutěži, kde byla strašně silná konkurence a určitě ty vztahy taky nebyly úplně, že by si všichni drželi pěstí, protože každý chce vyhrát.
1: No, ale to si teda musím říct, že my jsme byli teda strašně jako komunitní v rámci té soutěže. My jsme
0: tak
1: byli,
0: to je hezký.
1: My jsme jako měli, jako strašně jsme si fandili, musím říct, že my jsme to jako špatně nesli, když někdo vypadl, nebo prostě já jsem teda vypadla jako první, ale takže nevím, jak to jako nesli, to jako brečeli tam se mnou všichni ostatní. Je to soutěž, ale je to přece jenom tak, že ty lidi se tam seznamují, každý je trošku jiný, ale je to prostě soutěž, musí se s tím počítat, každá prohra prostě v životě něco přináší. Jako.
0: No a s tou trémou teda? Jak
1: a ta tréma byla strašná, to vůbec nevím, jestli jsem s tím nějak dobře pracovala teda. Já si pamatuju, že do dneška, když se podívám na ten záznam, tak jako teda vidím, že jsem dost nervózní, furt se houpu jenom tam a zpátky. No šílený to bylo, já jsem z toho byla úplně na nervy. Ale nějak to člověk jako zamaskuje a vždycky jako ví, že to, jako já vím, že to zní teď strašně, když to má člověk rád, ale ano. Já jsem to v ten okamžik potřeba jenom přežít. Protože tam byla tréma šílená, že to strach, že se něco pokazí, že to zaspívám blbě, prostě ten, teď člověk se klepe, teď tam jsou ty lidi, teď tam sedí ty rodiče, koukají na vás ty kamery prostě ze všech stran, no je to šílený. Hudební kavárna.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: zpěvačka Debbie je mým dnešním hostem v Hudební kavárně. Tak už jsme dosoutěžili. Ty jsi vlastně prorazila, sice jsi byla, jak si říká, odejta jako první, ale on tak někdy bývá, že ten, kdo jako první vylítne z kola ven, tak ten zůstane. Ten vydrží. Ty jsi vlastně vydržela, protože jsi potom vydala následně hit Touch the Sun a za něj jsi získala cenu Anděl v kategorii skladba roku, což byl, já si to pamatuju, to bylo jak zjevení.
1: Já mám
0: dokonce pocit, že jsem v publiku tenkrát na těch andělích seděl a hrozně hezky se na tebe koukalo.
1: Já jsem byla teda, já si pamatuju taky na ten den, jako by to bylo včera.
0: No.
1: Já jsem už z té nominace byla samozřejmě úplně jako vytřeštěná, že? Protože to o 17 let, já jsem vůbec nepochopila, co se děje, jako. A já si pak pamatuju, že když vyvolali to moje jméno, tak já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Jo, protože ještě moje máma. Doufám, že máš nějakou připravenou řeč.
0: A měla?
1: Ne. A já, mami, ne, tak to vlastně nestane. Já jsem věřila, že se to nestane. Já jsem se jako 100% byla jistá, že to je jako už jenom náhoda a že je skvělý, že jsem nominovaná, ale že tím to jako hasne celý ten příběh. A ten okamžik, co jsem šla na to pódium, tak já jsem byla úplně mimo. Vůbec jsem nevěděla, co mám říct. Že si pamatuju, že mi cenu předávala Tonya Graves, která je prostě malinkatá a teď mi podávala tu cenu a já jsem to vzala tak, jako, že já jsem nepochopila, že ta cena váží prostě asi 2 kila, že? Nebo kolik to váží. Strašně těžký.
0: No,
1: a teď já jsem se málem tam ještě jako s tím probořila, že to je taková jako rázná, tam je to podala, jako, že vůbec není problém. No ale to byl teda, to byl zážitek, já jsem jako do dneška úplně, jako bych tam teď stála znova. Ale malá holčička, která neví, co má říct.
0: Drží těžkou cenu anděla,
1: ano. Neví, co má říct.
0: A kdyby, řekni mi, otevřelo ti to pak nějakým způsobem nějaké dveře dál v kariéře?
1: Určitě.
0: Nebo...
1: Jo. Určitě. A já si myslím, že ty ceny Anděl jsou jako prestižní cena v Čechách. Zaručeně.
0: Určitě.
1: Já si to extrémně vážím, protože prostě ta porota, která o tom rozhoduje, zda ano či ne, jsou prostě všechno muzikanti, kteří oceňují do jisté míry prostě vaší práci. Takže já jsem z toho a já myslím, že to každý vnímá i tak, takže v tom hudebním světě mi to určitě otevřelo mnoho dveří.
0: Ano, já jsem zaregistroval určitě dveře v rádích, protože jsi byla jedna z nejhranějších a vlastně pak celá ta tvoje kariéra se rozjela už takovým s těmi profesionálními mantinely, jo? Navíc si měla tu základní nálož pod sebou a to byl ten hit.
1: Ano.
0: To zpěvák potřebuje. No a potom vlastně v roce 2017 si opět získala cenu Anděl v kategorii solová interpretka roku. A to bylo za album
1: Break.
0: Break,
1: ano. Album Break to bylo, no. Tam jsem byla taky dost překvapená, teda, abych řekla.
0: Jak to?
1: No protože tak obecně člověk je asi vždycky překvapený, když to vyhraje, protože ta konkurence byla vždycky silná.
0: Já vím,
1: to...
0: ale trošku si přece přeješ, aby si tam
1: si
0: stanula
1: to.
0: Na
1: ne,
0: tom
1: to určitě.
0: Postu.
1: Tam jako člověk si to vždycky přeje, ale ne vždycky to musí vyjít, že jo?
0: No jistě.
1: Jako to přání, já jsem byla ještě nominovaná i mezi tím, ještě za Love, Logic and Will, a to třeba nevyšlo.
0: A byla jsi zklamaná, když to nevyšlo?
1: Ano, jasně, to bych úplně lhala, kdybych řekla, že ne, to je prostě blbost, jasně, že člověk zklamaný. Člověk nevyhraje ze 3, prostě kde je 33% šance, že to člověk může vyhrát, tak je člověk zklamaný. Když už to jednou vyhrál, že jo?
0: A když si potom teda, no jasně, když už ochutnáš tu,
1: vítězství
0: a tu chuť krásnou. A když si teda potom opět získala tu cenu Anděl v tom roce 2017 jako interpretka, mělo to na tebe potom dál nějaký vliv třeba, že bys začala psát trochu jinak nebo chtít zpívat, trošku se posunout někam?
1: Já si myslím, že to není asi úplně vlivem té ceny. Já myslím, že to jak nějak vzniká obecně ten posun v té hudbě tak nějak věkem. Se přiznám.
0: A koncertování.
1: Obecně, prostě ta doba se mění a ty se měníš trošku s ní. To
0: jasně.
1: Si myslím, že normálně,
0: no,
1: přirozeně.
0: Každý koncert je vykřeše trošku
1: nikam jinam.
0: Zase. Ano, ano.
1: A i ty desky, si myslím, že jsme dělali vlastně poměrně všechny ty 4 studiový alba, jsou fakt jako každá deska diametrálně jiná.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: pustím. Dozněla další píseň v Dobrým i zlým mého dnešního hosta, zpěvačky Debbie. Já, Debbie, ale jsem, tak jak jsme si povídali během písně, tak jsem vyrozuměl, že ta píseň vznikla jakoby.
1: Na objednávku.
0: Pro manžela.
1: Pro manžela. No ale to vlastně vzniklo asi půl roku před naší svatbou, to už jsme byli zasnoubení. Mm-hmm. A jsem seděla s Honzou Vávrou, songwriterem ve studiu, a tak jsem mu vyprávěla o tom našem životě partnerským a že ne všechno je úplně vždycky jednoduchý, ale že to skvělý a krásný a že jsem taková jako zamilovaná, že se těším na tu svatbu, a tak jsme prostě během fakt asi 2 hodin napsali písničku V dobrým i zlým, protože zdá se to tak jako obou jako čišlo to jako šťastná písnička.
0: A líbila se manželovi?
1: A líbila se manželovi moc, no byl dojatej, dokonce pak zahrál i videoklipu kousíček. Není úplně ten typ, který by se tlačil před kameru teda, ale tam si musel zahrát a měl z toho velkou radost, a i když hrajeme na koncertech a je tam manžel, tak mu ji ráda věnuju.
0: Tak to je opravdu hezký, to teď dojalo i mě. Ale prosím tě, pojďme teď od dojetí zase k něčemu takovému, co mi k tobě, přiznám se, úplně nejde, i když vlastně možná jo. Ty jsi řekla, že jsi byla ráno nebo kdy
1: ano.
0: Na statku.
1: Ano. Já jsem byla ráno
0: ty
1: ještě.
0: Pracuješ na statku?
1: Ne, nepracuju. My máme s rodinou, je to, představ si něco jako chalupu, trošku větší, a jsou tam zvířata. Máme tam 2 koně, jsou tam 2 prasátka na dožití, to jsou taky naše živý popelnice, jim říkáme.
0: Jasně.
1: Kočičky tam teď jsou, jednu tam máme dokonce doma se zlomenou nožičkou, ta se tam teď léčí. A musí tam každý den někdo být a nakrmit ty zvířata.
0: No to dá rozum.
1: Postarat se o ně. Takže my jsme včera s manželem byli odpoledne tam, všechno jsme se postarali a přespali jsme tam, a ráno jsme ještě, než jsem se vydala zase do Prahy, právě tady k tobě do rozhlasu, tak jsem musela ještě obstarat všechny zvířátka ráno.
0: A tohle je totiž můj sen.
1: To ti vymluvím.
0: možná to mám trošku opředeno takovými romantickými představami. Víš, já jsem asi skoro 30 let choval takový ty 80-letý telata bulmastify. Vždycky jsem měl tátu a syna, takže já vím, co to je.
1: No, to jsou
0: starat se, no moc, to jsou lidi z duší. Ale víš co, chci se tě zeptat, kdyby si třeba věděla, že už to zpívání, buď to tě přestalo bavit, nebo už to nejde, nebo prostě tě najednou ten život to zařídil jinak. Dovedla bys takhle jako statkářka hospodařit?
1: Hele, já myslím, že tady tu otázku už jsem si já sama kolikrát kladla,
0: no.
1: Ale asi bych to nezvládla. Já se přiznám, že takový ten kontrast toho, že máš to, že se dáš do gala a jdeš na koncert, ano. A užiješ si takový ten jakoby hezký, čistý život.
0: Jasně, ano.
1: A pak jdeš na ten statek a jdeš se hrabat v těch exkrementech těch zvířat, protože to se musí dělat. Prostě.
0: No tak bez toho to nejde.
1: Je takový nejlepší prostě část pro duševní rovnováhu. Já bych zase na té vesnici asi nemohla být permanentní. Já jsem i ráda v Praze občas, že se tak člověk skočí někam do kavárny, že seš v tom živém organismu toho města.
0: Určitě, určitě.
1: A ta vesnice je nádherná, ale přiznám se, že když tam třeba jsem týden v kuse, tak už se těším, že zase trošku do toho ruchu toho velkoměsta.
0: A kdybys třeba měla, já nevím, se ohlédnout teda za tou Debbie, která byla tenkrát v té soutěži Superstar, a podíváš se do zrcadla a vidíš Debbie dnes.
1: Ježišmarja, ano.
0: Řekni mi, v čem podle tebe bys viděla v tom zrcadle největší rozdíl? Teď nemyslím v tom, jak vypadáš, protože vypadáš v podstatě pořád stejně.
1: No to seš hodnej, trap. To seš až moc hodnej. Hele, já třeba moc ten rozdíl nevidím. Já se přiznám, že vím, že jsem jako dospělá už a že už mi není jako 17, 18, tak já ten rozdíl jako v tom zrcadle moc nevidím. Ale to nemyslím, že si nevšímám vrásek, nebo že neřeším jako nějaký věci, ale...
0: A v sobě? Ve zkušenostech?
1: Ale ve zkušenostech určitě. Tak člověk si toho už jako odehrál, tak jsou to jako tisíce koncertů, tisíce lidí, který člověk poznává, tisíce dobrých i špatných zážitků samozřejmě. Patří to do toho, patří to do života. Nevím, jestli bych úplně něco dělala výrazně jinak. Já si myslím, že jsem se snažila být vždycky poměrně přirozená, že jsem nebyla úplně nikdy takový ten... Jako
0: ne, ty jsi byla absolutně svůj živel, jsem
1: jo,
0: to vždycky
1: to
0: říkal.
1: Jo, to doufám. A já to doufám, že jsem i dnes a že mě to v rámci toho nikdy nějak nepoznamenalo. Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: zpěvačka Debbie je mým dnešním hostem a teď se dostaneme od toho zpívání a od té kariéry vlastně do takové té tvé osobnější roviny a to by mě určitě i naše posluchače zajímalo. Ty máš prý takový koníček a to je cestování, že ráda cestuješ.
1: Já ráda cestuju, to je pravda. Já bych cestovala i nejradši o hodně víc, ale samozřejmě k tomu chybí finance
0: a čas. Já vím, co chceš říct, ano.
1: Ne, tak to prostě, já jsem teda poprvé letos byla v Americe.
0: A kde?
1: V New Yorku. Zážitek určitě.
0: No jak na tebe působil New York, to mě zajímá.
1: Je to obrovitánský. Je to na mě až jako, přiznám se, že ty první dva dny jsem se musela fakt aklimatizovat, protože je to monumentální, je to obrovitánský, šíleně hlučný, je to nezvyk, samozřejmě oproti té Prahy, to je úplně jako, to je blázinec. Je to skvělý, ale třeba já jsem si uvědomila teda určitě, že já bych teda v Americe žít nechtěla. To mám jako nějak, jsem úplně šťastná, že jsem tam byla. Byl to extrémní zážitek. My jsme s manželem, s kamarádama, kde jsme, jako, co jsme tam s nimi byli, zkusili opravdu navštívit co nejvíc různých samozřejmě památek. Byli jsme na hokej, na NHL se podívat. Jako, prožili jsme to podle mě plným roušky.
0: Jasně.
1: Ale nějakým způsobem víš přesně po těch 10 dnech, co tam se, že tam jako, že je to super. Určitě bych se chtěla do Spojených států podívat třeba někam úplně jinam.
0: Ano.
1: Ještě. Ten New York je určitě specifický.
0: Velmi specifický.
1: Velmi specifický v rámci těch Spojených států. Že to je taková Evropa v těch Spojených státech.
0: Jo.
1: Ale i tam už je to na mě moc americký.
0: Měla jsi taky takový ten pocit, já ho teda měl, když jsem tenkrát se díval z té střechy a kam až dohlídneš.
1: Empire State Building.
0: Ano. Všude vidíš vlastně jenom domy. Město jde vlastně až k obzoru na všechny světové strany. No. Já jsem si tam připadal takový jako
1: miniaturní.
0: Ano, a ztracený.
1: Já jsem úplně, to mám. My jsme teda ten Empire State Building snad lezli hned druhý den a ještě jak jsem byla taková jakože rozčarovaná z celého toho příběhu. Tak no, jako byl to zážitek, ono je to tak strašně surreální už pak ta situace, když stojíš tam úplně nahoře, že si vlastně si připadáš jako v nějakém filmu, že? Když to vidíš a říkáš si, pro boha, to není ani možný. Já totiž nemám ráda výšky, ale to už bylo tak vysoko, že mi to ani nevadilo.
0: To já to mám úplně stejně.
1: No.
0: No a řekni mi, kde třeba se ti líbilo nejvíc z těch tvých cestovatelských zážitků, nebo co bys doporučil?
1: Já mám teda strašně rád tu Evropu na to cestování, jako něčím. Jako, já jsem byl v Thajsku a byla jsem třeba v tom New Yorku a dole zas takový ty, jako nejsem úplně fan na takových těch Egyptu, Tuniska a podobně.
0: Taky.
1: To přiznám, že není vůbec můj šálek kávy, chápu, že to nikdo má rád. Já neumím teda ležet třeba 14 dní na pláži, nebo
0: ne.
1: Z toho by mi úplně jako hráblo, to vím.
0: Já ani 3 dny.
1: Ani, jako den bych třeba zvládla, dva, tak nějak mezi těma věcma.
0: No a kam teda?
1: Itálie je skvělá.
0: Itálie
1: je
0: výborně.
1: Skvělá. Itálie je prostě za mě jako fakt země, která má od zhora dolů všechny jako zážitky, které chceš prožít od hor po úplně jako Neapole, třeba to je šílenství. Ale je tam všechno v té zemi. Jsou fajn ty lidi. Jídlo je samozřejmě nepřekonatelný. Co si budeme. A fakt musím říct, že jestli jako přemýšlím, jestli hezčí země než Itálie, co se týče cestování pro turistu. Já nevím, jestli bych tam chtěla žít. Mám kamarádku dobrou Italku, tak je to tam podle mě docela punk, ale já jako pro dovolenou, kam bych já teď třeba na pár dní vystačila jet, tak je Itálie.
0: A když tam přijedeš, tak cítíš se jako turistka, nebo jako se snažíš rychle se vlastně stát jako jednou z nich? Víš, jako aby si pochopila, poznala tu jejich kulturu, jejich kuchyni?
1: No tak samozřejmě takhle. Já jsem
0: životní
1: jako
0: styl.
1: Jako já myslím, že každý pozná, že nejsem Italka, jako když na první pohled. Teda když moje kamarádka je blondýna s modrýma očima, taky nevypadá zrovna italsky. Ale jako takhle, já samozřejmě se snažím netápat přímo do těch turistických pastí, jako, že jít hned u kolosy a na první pizzu, kterou tam uvidím.
0: Jistě.
1: Jako, já tak samozřejmě snažím se trošku prolustrovat ty uličky a třeba najít něco, co mi přijde tak jako spíš domácí, než turistický. Ale já si užívám tu roli toho turisty, občas jako něco si dohledat, něco si zjistit, jako být tam trošku jako objevovat ten svět jako turista, ale ne tak úplně právě v tom z hlediska toho, že bych musela hned jako jít do prvního suvenýr shopu, tam si nakoupit, nevím, přívěšek na klíče a podobně.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Milujeme Střední Čechy.

0: dozněla další píseň mého dnešního hosta, zpěvačky Debbie. A tím se vlastně dostáváme k tomu, co tě třeba čeká, na co se ty jako interpretka těšíš, nebo jestli máš nějaké plány tam někde v hlavě schované, co bys chtěla zrealizovat.
1: Takhle těch plánů, Pavle, je vždycky hrozně moc. Jako, ne. My jsme loni vydali desku s Borisem Karlovem, Deep Emotions, takže my teď samozřejmě jeli i celý to léto ještě ty nové písničky z té desky, tak samozřejmě ti, kteří neslyšeli, tak doporučujem samozřejmě najít si Deep Emotions, poslechnout se, je to takový trošku jiný, než to, co jsme vydávali předtím. Je taky malinko soulovější, Boris je určitě jako strašně šikovný producent i muzikant, takže se na tom dost vyřádil. A teď jsme skončili to léto vlastně. Ten říjen, to je taková naše odpočinková zóna.
0: Po letním koncertování.
1: Přesně tak, ano. Máš vlastně, já nevím, jestli to, předpokládám, že hodně muzikantů to tak má, že vlastně končí konec září, končí taková ta éra letní a začíná ta už vánoční pomaloučku.
0: To je pravda.
1: Takže, ano. Takže my vlastně začínáme už v listopadu samozřejmě v různých městech a v různých slavnostech a podobně. Máme různé adventní akce vánoční, takže určitě, jestli já teď z hlavy se přiznám, jsem úplně, ale úplně nejhorší kalendář na světě.
0: No, tak stačí určitě se podívat na tvoje stránky.
1: Tak, já určitě na stránkách budeme mít, kde budeme vystupovat, na kterých trzích, třeba na kterých adventních akcích budeme vystupovat a budu samozřejmě strašně ráda, když se na nás přijdou lidi podívat a s náma se zaspívat třeba na nějaký náměstí, na nějaký krásný trhy, protože já tu vánoční atmosféru teda mám strašně ráda.
0: A zpíváš i třeba tam nějakou vánoční píseň?
1: No, chci se překvapit. Mám tam samozřejmě i něco vánočního, abychom mohli zaspívat i něco tématického.
0: Mě by zajímalo, protože já tě znám vždycky jako takovou, jako velice živelnou. Je nějaký rozdíl mezi tou Debbie, když je na pódiu, a Debbie třeba, která pak přijde domů? Víš, jestli třeba...
1: Určitě, určitě. No to...
0: Část té osobnosti se najednou jako sklidní, nebo...
1: Já si myslím, že samozřejmě k tomu vystupování patří nějaká míra extroverce, kterou jako mám, kterou mám, ano. Ale mám ji vůči lidem, který znám třeba už lépe.
0: Byla nějaká osobnost, nemyslím teď, že by to byl tvůj vzor, ale nějaká osobnost, třeba zpěvačka, která tě na té tvé cestě ovlivnila, protože já si myslím, že každý z nás máme někoho, kdo se nám v určitou fázi tak líbí, no, že určitě. Bychom chtěli ne ho napodobit, ale něco z něj převzít.
1: Takhle já to mám úplně jako z dětství daný. Já mám úplně jakoby první můj kontakt s nějakým mým idolem hudebním. To bylo, já vím, že to teď možná zní jako blázně, já to Britney Spears, ale úplně jako
0: nezní.
1: To byla úplná láska. Jako já jsem neměla žádný, jako já jsem nebyla úplně jako fanatik nikdy, ale já jsem strašně milovala písničky a hudbu Britney Spears a to byly takový první písničky, které já jsem si zpívala.
0: A je ještě nějaký tvůj nevyřčený anebo nesplněný sen v tvé kariéře, nějaká meta, víš, o které si říkáš, už se mi toho povedlo dost, ale tohle ještě ne?
1: Tak nějaký mega koncert samozřejmě, nějaký pěkný, halový, pěkný, dobrý koncert.
0: To třeba, v O2 Arena.
1: No, tak mě by stačilo asi O2 Universum. Já už jsem jako nohama na zemi, ale jako věřím tomu, že třeba se nám to někdy podaří, když
0: určitě.
1: Se udělá správný, když se udělá správný program, že by to mohlo být fakt super.
0: Určitě, Debbie. Já si myslím, že zpěvačky takové ty opravdové, kam já tě mám jako zařazenou, víš? A ne, já to myslím jako opravdu upřímně. Tak já si myslím, že takovéto koncerty na to nikdy není pozdě. Jenom k tomu člověk třeba musí
1: dojít nějakým,
0: dojít a dozrát. Tak já bych ti hrozně chtěl popřát, aby si tam dozrála.
1: Děkuju.
0: Aby se ti to povedlo.
1: Děkuju moc.
0: A hlavně ti chci moc poděkovat za pěkné povídání tady u nás v Hudební kavárně. Ať se ti daří.
1: Já moc děkuju tobě taky a děkuju moc za pozvání.
0: Milí posluchači, to bylo pro dnešek všechno. Mým dnešním hostem byla zpěvačka Debbie a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Mělník zřejmě bude mít nové vedení. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Odpoledne bude ubývat oblačnosti i lokálních srážek a teploty vystoupí ke 14 stupňům. Zprávy a Jana Taušová. Hezké poledne. Komunální volby v Mělníku skončily vyrovnaným výsledkem. Hned 4 uskupení budou mít v 21 členem zastupitelstvu po 4 zástupcích. Mělník tak zřejmě povede nová koalice. Sestavovat ji bude uskupení MLK, moderní, lokální, kreativní. Potvrzuje jeho lídr Jindřich Špergl.
2: Sociální sdružení domluvili na koaliční spolupráci, dohromady mají těsnou většinu, 11 mandátů a je to vlastně MLK, to je to naše, pak je to vlastně Promělník, to je bývalý starosta Mikeš a třetí jsou Mělničané.
0: Starosta města Tomáš Martinec z ODS uznal, že dosavadní koalice ODS, TOP 09, ANO a Mělník 2022 s podporou strany soukromníků nemá na pokračování dostatek hlasů. Skončí zřejmě v opozici. Komunální volby v centrální části hlavního města vyhrála Praha 1 sobě s téměř 21% hlasů. V 27 členem zastupitelstvu získala 7 křesel. Podle jejího předsedy Pavla Marce chce vyjednávat o spolupráci se všemi politickými stranami.
3: Chceme spolupracovat se všemi, kteří jsou ochotní z radnice Prahy 1 vymítit klientelismus, prospěchářství, kšeft a tak dále. No a takových bohužel není úplně mnoho. Je asi jasné veřejnosti i voličům, že našimi nejbližšími jsou Piráti.
0: Druhá skončila ODS s 5 mandáty, třetí STAN bude mít 4 zastupitele. Stejný počet dostane i TOP 09 Srdce Prahy. Piráti a nezávislí pro Prahu 1 získali 3 křesla. Podrobnosti ke komunálním i senátním volbám najdete na zpravodajském serveru Českého rozhlasu irozhlas.cz. Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přenáší hlavně krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz. Pro člověka nákaza nebezpečná není. Virus způsobuje podle veterinářů horečku, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem, potraty nebo vrozené vývojové vady u narozených mláďat. U některých případů je vyšetření podle státní veterinární správy povinné.
1: Sport.
0: Česká golfistka Sára Kousková vyrovnala na turnaji v Koreji svůj nejlepší letošní výsledek v sezóně, když skončila stejně jako na Irish Open druhá. Lepší byla jen světová pětka Japonka Yamashitová. Na 11. pozici skončila další Češka Jana Melichová.
1: Počasí.
0: Bude proměnlivě oblačno, lokální přehánky později odpoledne budou ustávat a oblačnosti ubyde, nejvyšší teploty od 11 do 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 na 6,5 kilometru ve směru na Prahu u své Myslic stojí porouchané vozidlo. V Praze v Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín až ke sjezdu na Střížkov, tam se omezením projíždí jen jedním pruhem. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu písničky na přání s Petrem Zajíčkem.
1: Písničky na přání.
4: A ten vám přeje ze studia krásné nedělní odpoledne. Tak včera jsme vás o jedny písničky na přání připravili. Bylo tady odpolední volební studio, nedalo se nic dělat. Tak dneska to napravíme a jsme zase v tom klasickém víkendovém módu. Teď začínají první písničky.

Tak to bylo první splněné přání dnešních prvních písniček na přání po 12. hodině. Lucie Bílá nám dospívala. No tak tichý dešť. Deště bylo dost včera, myslím si, užili jsme si ho, dneska už se začíná pomalu vyjasňovat, tak snad ten zbytek neděle a víkendu tedy bude opravdu příjemný, to vám přeji z celého srdce. Neděli v podzimním nádechu, a to učtu další váš vzkaz, a dobré náladě přeji vám, Petře, do studia děkuju všem posluchačům a prosím za střípek lásky či Karlín. Tak já jsem našel Karlín Ivana Hlase a bude to Světle Evě K. Janám také. Veronika Marečková posílá Ivana Hlase.

0: překrásně voní.
1: Tak mě napadá, že toto by měla být naše hymna, neboť právě z pražského Karlína, o kterém zpíval Ivan Hlas, vám vysíláme naše stanice. Teď nám píše Petr Vaněk, zítra oslavíme s maminkou, s Vaťou Vaňkovou, její 80. narozeniny. Mamince nelze popřát nic jiného, než dost zdraví a vyslovit poděkování, že jsme měli čest část jejího života prožít s ní. Zahrajte prosím píseň Máma od Lunetiku, za rodinu přeje syn Petr.

Posílám podzimní hudební pozdrav Aničkám, Jarmilkám, Světluškce, Veronice, Janinám, Romanovi s rodinou a ostatním. Děkuji za zahrání a písničku posílá babi Jarka.

0: písničky na přání.
1: Tak to byla podzimní zpráva skupiny Fešáci a Tomáše Linky. I já ji mám moc rád. Děkuji, že jste ji vybrali. Prosím o zahrání písně Krásné je žít. Milena Chladila si dáme. Bude to manželům Milunce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníků a Květě a Romanovi z Vysoké. Všem hezkou neděli přeje Eva Kozderková.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Moc vás prosím o zahrání písničky Jsem šťastná, že tě mám, brácho, od Jany Chládkové s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Janu Berkovou, která v těchto dnech slaví narozeniny. Písničku posílá Helena Pospíšilová.

Pane Petře, zahrajte pro potěšení a hezký den všem přátelům, se kterými si dáváme hrát a děkujeme jim i vám za písničky. Janiny posílají Marcela z Moška a ještě k tomu dodám jedno věnování, když tady Věna z Čechovic chtěla jiného Marcela z Moška, ale musíme zahrát jenom jednoho, tak aspoň přečtu, co napsala. Zahrajte od Marcela z Moška, babi Jarce, Janinám, Jarmilkám, Stáně s Alčou, Veronice, Marušce, Zdenkovi, Aničce, Jendovi také, Věna z Čechovic.

0: Písničky na přání.
1: Milý Petře, prosím zahrát Ameno, bude to Osamělým lidem, Podleckým, Květě z Hochy, Monice, Haničce, Vendulce, Věře, všem posluchačům a vám do rádia. Děkuje Marcela.

Tak tohle v písničkách na přání projekt Era a Amenon, vaše přání tedy. Máme 12.33, takže ještě mnoho času, dá se říct, zbývá do 13. hodiny. Pořád mám tady několik vašich přání a věnování. Pojďme na další. Prosím, zahrajte píseň Kam letí ten čáp. Bude to pro Aničky, Marušky, Haničku s Jiřinkou, Janičku a Zdenka, Květušku s klukama, Podnětským, Drahušce, Janičkám, Jarmilkám, Alče a Stáně také. Posílají Liběna a František s Příbrami.

0: Písničky na přání.
1: Petře, prosíme o Jabluňku, bude to Stáň a Alče, Libuši a Vendy, Věře Novotné, Věře Koníčkové, Jarušce Plavcové a Aničce do Kutné Hory. Posílají Květa a Roman.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Písničky na přání.
1: Ano, je to tady, jedeme dál. Krásné poledne přeji Jarušce, Veronice, Drahušce, Stáně s Alčou i vám, Petře. Děkuji a všem, co poslouchají. Jindra z Benešova poslouchá a teď tedy posílá skvělýho, neskutečného frajera Valdu.
2: To všechno.

0: Co všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, co všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času.
1: Pane Petře, prosím, Natali od Bekoda, bude to pro Pohodu, Babi Jarce, Jindřišce, Janinám, Jarmilkám, Květě s Romanem, Věrušce Novotné a všem Maruškám. Děkuji a písničku posílá Anička Pekuljaková.

0: písničky na přání.
1: Tak to byl Gilbert Bécaud a protože francouzštiny není nikdy dost, tak si dáme ještě jednu. Prosíme o zahrání oblíbené písničky pro našeho tatínka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den na písničku, ať potěší všechny posluchače milého rádia. Děkujeme a přejeme pohodovou neděli za celou rodinu Renda, takže Mireille Mathieu.

No zrovna před týdnem, touto dobou jsem projížděl Francii, stavil jsem se v Lyonu, kde jsem přespal a také se navštívil historický Avignon, nádherné město. Tak to jsme si tak dvakrát připomněli Francii. Teď prosím o zahrání písničky pro všechny posluchače a vám do studia píše nám Petra z Kladna. Tak si zahrajeme Vláďu Hrona.

0: Písničky na přání.
1: A finišuji polední písničky na přání. Písní Motýl bych chtěla potěšit Aničky v Kutné Hoře, Úpici, na Šumavě a v Kunicích, Jindřišku, Janinky, Jarmilky, Verunku, Věrušku, Koničkovou a babi Jaruš. Písničku posílá Světla. Tak je to připravené. Já jenom připomínám, že tady budou ještě jednou písničky na přání, a to mezi 17. a 18. hodinou. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemnou neděli.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Volby v Černošicích vyhrály Věci černošické, na koalici ale potřebují další dvě strany. Přes 4300 dopravních nehod se ročně stane na pražských křižovatkách. Odpoledne bude ubývat oblačnosti i srážek a naměříme do 14 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Vítěz voleb v Černošicích u Prahy uskupení Věci černošické chce jednat o koalici se všemi stranami ve městě. Řekla to lídrině Sabina Bavšenkov s tím, že má s ostatními stranami naplánované schůzky. Na složení vládnoucí koalice bude potřebovat nejmíň dvě další strany.
4: Věci černošické získaly 7 mandátů v 21 členném zastupitelstvu. Jen o jeden méně má uskupení trojlístek. Dosud město vedla koalice Věcí černošických TOP 09, která skončila třetí se 3 zastupiteli. Celá rada města za uplynulé volební období, včetně starosty Filipa Kořínka, letos nekandidovala. Do zastupitelstva se dostalo všech 5 kandidujících subjektů, tedy i ODS a Futurista s podporou Pirátů. Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na třetím místě ODS. Hnutí ANO je čtvrté. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíc si pohoršila SOCDEM. Ztratila skoro 580 zastupitelů. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní zdroje. K volbám přišlo 48% voličů, tedy o 2% víc než před 4 lety. Necelá čtvrtina všech dopravních nehod v Praze se stane na křižovatkách. Ročně jich je zhruba 4300. Vyplývá to z policejních dat za posledních 15 let, která zpracoval portál nehod. Nejčastěji řidiči na křižovatkách bourají kvůli nedání přednosti a nedodržení bezpečné vzdálenosti, říká Marek Sibal, datový analytik ze společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
5: Více než 80% nehod se obešlo bez zranění, necelých 15% nehod došlo k lehkému zranění a u přibližně 1,5% nehod k těžkému zranění. K úmrtí došlo průměrně u zhruba jedné nehody z tisíce. Nejvíce nehodám dochází v květnu a poté na podzim, především v říjnu. Sport.
3: Mladoboleslavské hokejisty čeká zápas Tipsport Extraligy s Litvínovem, začne v 16 hodin. Na obnovenou domácí premiéru se těší útočník Tomáš Hika. V týdnu se do středočeského klubu vrátil na hostování ze Sparty. Hika říká, jak už si zvykl na kabinu týmu.
6: Ta kabina se určitě změnila hodně, ale ty kluky vesměs skoro všechny znám, takže to bylo jednodušší. Hodně znám Adama Janošíka, spolu jsme hrávali, takže je to velká výhoda. Hlavně znám plno kluků tady kolem, takže je to super.
2: Časí.
3: Odpoledne bude proměnlivě oblačno a místy přeháňky. Později bude srážek i oblačnosti ubývat a naměříme 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy se za sjezdem na chodce rady na 24. kilometru srazilo několik osobních aut a blokují pravý pruh. Kolona z 26. kilometru je asi na 10 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
1: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizoo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech k obci Krásná hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklad jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak Muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů, od aut přes kočáry a bričky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: V Dolní Sukolomi nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Běloušků a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední Minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Sukolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních třech letech se to začalo teprve rozšiřovat na Minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď, mimochodem jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o němž jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byly už vlastně od začátku, plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako od mala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštrosy Emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno

0: Kune Kune a jmenují se Kotletka a Slaninka.
1: Ale asi nejsou určení k snědku.
0: Samozřejmě jsou to mazlíčci.
1: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě. Černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
0: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna. Prostě pozná, že to je tého slepice, i když jich je tady pět stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
1: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
0: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
1: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
0: Ona je trošku přerostla.
1: Děti si s ní normálně hrají?
0: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehnedá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
1: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
0: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
1: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
0: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
2: Konstatuje provozovatelka minizoo u Bělouškův v Dolní Sůkolomy Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spůrného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na Pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena, za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrand, tak lihovár s jeho jménem stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný Vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období třetí hor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k Vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný Vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho Vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem Vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český Vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný Vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten Vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento Vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten Vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká Vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce 0,5 metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním Vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jeho český redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižní Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 30. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80 letá. Mně je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku zepředu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. No, můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To operuje mimořádně tyhle pera.
1: Já si lezu do kočáru, to vyzkoušíme a už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v terzorové bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v princezně Zemlina? Takhle snívili.
2: To je on. Nekrásně si hledanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
2: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
2: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
2: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
0: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc, ano už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky, jenom namátkou. Lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku, na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm, no a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Co je správně? Tipujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy. Službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov, vidíte akorát Jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově, je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemený žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tohle krásné moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně, zpravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech, na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Uskupení Kladeňáci, které skončilo jako druhé v komunálních volbách, se nelíbí výsledek v jednom z okrsků. Volby do zastupitelstva hlavního města vyhrálo hnutí STAN. Čekáme později ubývání srážek a oblačnosti a nejvyšší teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výsledky komunálních voleb v Kladně by se ještě mohly změnit. Uskupení Kladeňáci, které skončilo druhé, chce nechat prověřit sčítání v okrsku ve Školské ulici. Získalo tam necelá 3%, a to se podle lídrině Anny Gamanové vymyká jeho průměru ve městě.
2: Konkrétně v našem případě jsme tam utrželi pouze nízké jednotky procent hlasů, což nám připadá jako velice nepravděpodobné vzhledem k tomu, že již teď víme od voličů, že tam těch hlasů zcela jistě bylo vhozeno více. Pokud se nám potvrdí, že opravdu ten rozdíl je velký, tak budeme usilovat o nějakou nápravu.
0: Kladeňáci by podle Gamanové mohli případně získat 11. mandát a vyrovnat se tak uskupení Volba pro Kladno, které hlasování vyhrálo. Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN. Získalo přes 23% hlasů. Druhá skončila koalice Spolu pro Prahu s 22%. Třetí je Praha sobě. Do zastupitelstva hlavního města se dostalo taky hnutí ANO a Piráti.
3: Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, s kým bude vyjednávat.
4: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
3: Případné rozdělení jednotlivých gescí Hlaváček nechtěl komentovat. Chce se ale ucházet o primátora. S tím souhlasí lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS.
5: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže někdo z nás toto zpochybňovat.
3: Lídr hnutí ANO Jan Hušbauer řekl, že i oni jsou připraveni jednat o vstupu do koalice, a to se všemi uskupeními kromě Pirátů. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Podrobnosti ke komunálním i senátním volbám najdete na zpravodajském serveru Českého rozhlasu irozhlas.cz. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
6: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
7: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
8: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
9: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
8: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
9: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku Český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude převládat proměnlivá oblačnost, lokálně s přehánkami. Později odpoledne budou od západu srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici 3 u Mrače na Benešovsku stojí porouchané auto, počítejte tam proto se zdržením. A na nehodu dejte pozor v Praze v Ďáblické ulici, střetl se tam motorkář s cyklistou, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské odpoledne s Petrem Zajíčkem.
1: Středočeské odpoledne.
10: V příštích minutách středočeské odpoledne vám v Region Expressu připomeneme železniční výluku, která bude od zítřka platit na trati mezi Prahou a Benešovem. Počkejte si určitě na podrobnosti. Zajímají vás historické mýty a dezinformace? Naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmel-Denčevová o nich vydala knihu pod názvem Jak to bylo doopravdy. Více prozradíme kolem půl třetí. A už za chvíli se vydáme do Mlékovic na Kolínsko, kde v domově pro seniory žijí s klienty domácí mazlíčky. No a kdo nám bude tentokrát zpívat po 14. hodině, tak bude tady třeba Michal Tučný, Karel Zich a teď skupina Holky. Hezký den.

0: Do domova pro seniory v Mlékovicích na Kolínsku se mohou klienti nastěhovat i se svým domácím mazlíčkem. Seniori si díky nim udržují pravidelný denní režim a lépe se seznamují s dalšími klienty. S tím pomáhají i tamní terapeutické slepice.
1: Hedvábničky, ty jsou výborný jako maminky, ale oni jsou krásní.
2: Říká pan Bohuslav u venkovního výběhu pro terapeutické slepice. Dříve se o ně staral, teď jim občas vylepšuje výběh.
1: Když jsem se dozvěděl, že tady ty slepičky utíkají, tak jsem sem dal tady tenhle ten igelit, aby přesto nemohli přelíst. Ten kybl jsem opravil, aby v tom mohla být voda.
2: Klienti domova si slepice chodí hladit skupinově s aktivizačními pracovnicemi nebo sami při procházkách.
1: Já jdu, když je hezky, tak se jdu projít a jsem sbíral vajíčka.
2: Slepice nejsou jediná zvířata v domově. Paní Jana se sem nastěhovala se svou třínohou Fenkou Žofinkou.
3: Do zahrady chodíme, seznamujeme si tady s těma lidma, co tu bydlej. Jdeme tady prohnat slepice okolo baráku a tak.
2: Příbuzní paní Jany našli Žofinku na ulici před 5 lety.
3: Oni mi jej přinesli domů, protože řekli, že nikdo jiný se o ní nemůže starat, jenom já. Jo, takže od té doby mám Žofinku.
2: V domově v Mlékovicích dělají všechno spolu. Chodí na procházky, na cvičení i mezi ostatní klienty.
3: Mají rádi. No, ona nikomu neobličuje, ona je takový drobeček. Taky má jenom 3 nohy, tak se nemůže moc vyskakovat.
2: Stěhování do domova je pro seniory často velkou životní změnou. Podle koordinátorky příjmu Moniky Hlaváčkové jim může proces ulehčit právě domácí mazlíček.
4: Je to pro ně důležitý, aby tady to zvířátko měli s sebou, protože mají spolu prostě vazbu. Máme tady vlastně klienty s pejskem, ale i s kočičkou, takže pokud se klient zvládne o to zvířátko postarat, tak to vlastně není problém.
2: Zvířata můžou zpříjemnit pobyt také lidem s různými druhy demence.
4: Kontakt s zvířaty může u lidí s demencí taky zmírňovat vlastně neklid, podporovat jejich dobrou náladu a komunikaci a společně zapojení vlastně s ostatními klienty i vlastně začlenění do toho kolektivu.
2: Říká Monika Hlaváčková a dodává, že za některými klienty chodí také paní s terapeutickým psem. Z Mlékovic Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Zajímají vás historické mýty a dezinformace? Potom vás určitě zaujme kniha Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji tento týden představila její autorka a naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmel Denčevová. O knize si povídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
2: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měly. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
3: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
2: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmel Denčevová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Tak tolik legendární čtyřka z Liverpoolu, Beatles.
1: Region Express.
0: Od zítřka bude hodně omezený provoz na trati z Benešova do Prahy. Změny se dotknou nejen osobních vlaků v úseku Strančice Říčany Uřiněve z Praha, ale také rychlíků z jižních Čech a dokonce i návazných regionálních autobusů. Podrobnosti už doplní Soňa Jindrová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Výluku asi nejvíc pocítí cestující, kteří používají osobní vlaky S9 mezi Benešovem, Strančicemi, Říčany, Ohříněvsí a Prahou. Takzvané krátké posilové vlaky, které končí nebo začínají v Říčanech nebo ve Strančicích, budou mezi Ohříněvsí a Říčany nebo Strančicemi zrušené. Delší osobní vlaky z Benešova přes Prahu dál směrem na Lysou nad Labem a Milovice, ty sice pojedou, ale mezi Ohříněvsí a Říčany u nich může narůstat spoždění.
0: Čím se zrušené posilové vlaky nahradí?
2: Mezi stanicí metra C Háje a Říčany bude jezdit autobus označený XS9, ten ale nebude klasickou náhradní dopravou navázanou na každý konkrétní vlak. Pojede podle vlastního výlukového jízdního řádu a návaznosti na železnici nebudou garantované.
0: A změny čekají i rychlíky z jižních Čech, které konkrétně?
2: Týká se to dvou skupin vlaků. U rychlíků R17 budou tři vybrané ranní spoje do Prahy mimořádně zastavovat i v Říčanech. U vlaků R49 se přidají dvě mimořádná zastavení. Ranní spoje směrem do Prahy a odpolední spoje z Prahy budou navíc zastavovat právě ve Strančicích a v Kolovratech.
0: Omezení na železnici se promítne také do autobusů v okolí Říčan a Strančic. Jak výrazně?
2: Změní se jízdní řády celkem 10 regionálních autobusových linek. Důvodem je snaha zachovat přestupy na vlaky, které během výluky zůstanou v provozu. U některých autobusů se proto čas odjezdu posune až o 20 minut. Ve Strančicích budou vybrané spoje navazovat nejen na osobní vlaky směrem do Prahy a Benešova, ale nově taky na rychlejší vlaky R49 mezi Táborem a Prahou.
0: A ještě jedna důležitá informace pro cestující přímo v Benešově. Příští den od pondělí do pátku bude jezdit MHD úplně jinak.
2: Přesně tak, a nejenom benešovská MHD, ale i tamní příměstské autobusy. Některé linky pojedou odklonem přes Černoleskou a Marianovice a neobslouží třeba Konopišťskou. A co se týče přímo MHD, tak linky 5 a 6, tak ty nebudou jezdit vůbec. Čtyřka zůstane jen mezi mateřskou školou Úsměv a terminálem a na jedničce nepojedou autobusy mezi terminálem a U Náhonu. Přemístí se taky zastávky terminál a Dukelská.
0: Říká Soňa Jindrová, děkujeme za informace a hezký den.
2: Rádo se stalo, hezký den.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
7: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. V Příbrami volby vyhrálo hnutí ANO 2011, začalo jednání o koalici. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, popisuje Cízlar.
8: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
7: Účast v těchto volbách byla podle statistiků vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. Hnutí ANO 2011 v Příbrami po komunálních volbách zahájilo jednání o možné koalici. Z 25 křesel v zastupitelstvu jich získalo 8. Podle lídra kandidátky a dosavadního místostarosty města Vladimíra Karpíška hnutí bere za partnery příbramské patrioty ODS, kteří získali 2 mandáty. Na většinu to ale nestačí. Karpíšek označil situaci za patovou.
9: Nejsme schopni sami vytvořit většinu zastupitelstvu. Tudíž se nabízí samozřejmě spolupráce a musíme se podívat na další programová prohlášení našich partnerů, tak aby jsme to mohli poskládat právě, aby to fungovalo dlouhodobě.
7: 6 mandátů získali spojenci, 4 zastupitele má Příbram z dola, tedy Sdružení Pirátů, Zelených a Nezávislých. 2 křesla v zastupitelstvu pak obdrželi SPD a PRO, Šance pro Příbram, Naše Česko a zmiňovaní příbramští patrioté ODS. Do druhého kola senátních voleb v obvodě Praha 5 postoupili obhajující senátor Václav Láska ze SEN 21 a Radko Sáblík z ODS. Láska získal přes 32,5%, Sáblík dostal od voličů přes 27%. Druhé kolo senátních voleb bude příští týden v pátek a v sobotu. Volební účast v senátním obvodě Praha 5 byla přes 45%.
0: Sport.
7: Mladoboleslavské hokejisty čeká zápas Tipsport Extraligy proti Litvínovu. Duel začne v 16 hodin. Na obnovenou domácí premiéru se těší útočník Tomáš Hika. V týdnu se do středočeského klubu vrátil na hostování z pražské Sparty. Hika říká, jak už si zvykl na kabinu týmu.
10: Ta kabina se určitě změnila hodně, ale ty kluky vesměs skoro všechny znám, takže to bylo jednodušší. Hodně znám Adama Janošíka, spolu jsme hrávali, takže je to velká výhoda, hlavně znám plno kluků tady kolem, takže je to super.
7: Kladno pak čeká zápas v Karlových Varech. Hrát se začne v 17 hodin.
0: Počasí.
7: Později odpoledne budou od západu srážky a částečně i oblačnost ubývat. Zítra pak bude polojasno až oblačno a večer by se mělo vyjasňovat. Nejvyšší zítřejší teploty 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
11: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 směrem do Prahy se v levém jízdním pruhu srazila 4 osobní auta. Na místě se už tvoří kolona. A na dálnici D1 na 18. kilometru směrem do Brna stojí porouchané auto. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A po zprávách pokračuje Středočeské odpoledne s Petrem Zajíčkem.
11: Středočeské odpoledne.
12: V další hodině Středočeského odpoledne uslyšíte pravidelnou rubriku Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Kolem 15:30 zazpomínáme na skvělého herce a dabéra Jiřího Štěpničku, který dnes bohužel zemřel v 79 letech. A už za pár okamžiků nám meteoroložka Táňa Míková prozradí, jaké počasí nás čeká v příštím týdnu. No a kdo nám zaspívá, budou tady třeba Petr Novák, Meky Žbirka a teď Hana Zagorová. Hezký den.

0: počasí ve středních Čechách.
1: A jsme po čtvrtém čtyři ve spojení s meteoroložkou Táňou Míkovou. Hezké nedělní odpoledne, Táňo.
2: Krásné a musím říct, dnes takové podmračené odpoledne. I když slunce jsme dopoledne viděli, tak teď odpoledne se udělaly mraky a přišly i přehánky. Máme je i ve středních Čechách.
1: A co teploty?
2: No tak teploty nejsou nijak závratné, od 7-8 stupňů někde na Příbramsku až po 12-13 stupňů, které jsou třeba v Poděbradech, v centru Prahy nebo v Čáslavi.
1: Co nás čeká potom během noci na zítřek?
2: Tak bude v noci hodně málo oblačnosti, takže jasno, polojasno. Zpočátku může být těch mraků trošku víc, ale bude se dost rychle vyjasňovat. No a tím pádem budou taky klesat nízko teploty. 6 až 3 stupně Celsia a v údolích může být až 1 stupeň. Znamená to, že při zemi se pak můžou vyskytovat i mrazíky. Vítr bude většinou slabý, místy se může vyskytnout i mírný, jihozápadní nebo západní do 25 km za hodinu. Tam, kde bude foukat vítr, zřejmě nebude ta teplota při zemi tak nízká.
1: A jaké bude pondělí?
2: Pondělí polojasno, oblačno, bude se to proměňovat a teprve na večer se bude od severozápadu úplně vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty budou mezi 12 a 15, tak asi o 1-2 stupínky tepleji než dnes. No a počítejme opět s mírným západním nebo severozápadním větrem zhruba do 18 km za hodinu. Pršet by moc nemělo, ve středních Čechách prakticky přehánky nečekáme, pokud se vyskytnou pak někde na horách.
1: A ten další vývoj?
2: Tak v těch dalších dnech by se pozvolna mělo oteplovat. Ještě úterý bude docela chladné a upozorním na to, že v úterý nás čeká zřejmě nejstudenější ráno toho příštího týdne. Tam by totiž teploty mohly v místech, kde se vyjasní na celou noc a uklidní vítr, klesat až k minus 2 stupňům Celsia, a to i ve 2 metrech nad zemí. Potom už ty teploty půjdou vzhůru jak ranní, tak odpolední. Od středy už bychom se měli dostávat odpoledne i nad 15 stupňů Celsia a zřejmě nejteplejší příští týden budou čtvrtek a pátek.
1: Tolik aktuálního počasí, Táňa Míková. Táňo, děkujeme za celý tento víkend v našem vysílání a přejeme příjemnou neděli.
2: Všechny zdravím a krásný zbytek dne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte odpolední vysílání středočeské odpoledne Českého rozhlasu Střední Čechy a teď už budeme vzpomínat na Jiřího Štěpničku. Byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř stovku rolí. Jeho doménou byl i dubbing. Vysloužil si přezdívku Český Harrison Ford. Svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel dnes ve věku 79 let.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku, to ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
1: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
2: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
1: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesem to tím, že jsem dostal dost přezdržku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
2: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dubbing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Zajímá vás, co se právě děje ve středních Čechách? Zprávy, aktuality, příběhy i videa z regionu najdete na našem Facebooku. Sledujte nás a buďte v obraze. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi.

0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o nesmrtelnosti. Jestli existuje takzvaný věčný živočišný druh, to zjišťoval Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tak to byly Monika Absolonová s Davidem Dalem. Necelých 10 minut nás dělí od 4. odpolední, tak je na čase vás také pozvat k našemu dalšímu vysílání, takže budou tady hvězdné návraty po 16. hodině po zprávách a dnes bude znít čeština i slovenština. Oba jazyky ovládal totiž herec, na kterého se bude vzpomínat. Říkali mu Julo, byl polovinou slavné dvojce a předčasně odešel v 61 letech, tak já doufám, že tušíte. Ano, Julius Satinský. Zazpomínáme na jeho začátky, soukromé tragédie i herecké úspěchy. To vše okoření ukázky z filmů, rozhlasových i televizních estrád. Kolega Patrik Rozehnal se už na vás těší jako průvodce dalším dílem seriálu o dobrém humoru, takže nezapomeňte, začínáme už za chvíli, krátce po 16. hodině. Já jsem Petr Zajíček a těším se na vás v písničkách na přání, to bude zase mezi 17. a 18. hodinou. Přeju hezkou neděli.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písně.

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Uskupení Beroun v sobě vyhrálo volby, získalo 7 zastupitelských mandátů z 21. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany, myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Volby v Berouně vyhrálo uskupení nezávislých kandidátů Berounu sobě. Celkem pro něj hlasovalo zhruba 29,5% voličů. Beroun v sobě obsadí 7 zastupitelských mandátů z celkových 21. Pokračuje lídrině uskupení Barbora Skálová.
2: Ty výsledky nejenom naše, ale i našich potenciálních koaličních partnerů, to znamenají, že prostě Berouňáci chtějí, aby na radnici nastala nějaká změna. Náš primární partner pro koalici je Společně pro Beroun.
1: Uskupení Společně pro Beroun skončilo druhé z 5 mandáty. Do zastupitelstva se dostali taky nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a PULS. Komunální volby v Praze 4 vyhrála koalice Spolu pro Prahu 4. Získala skoro 34% hlasů. V 45 členém zastupitelstvu bude mít 17 křesel. Podle lídra kandidátky starosty městské části Ondřeje Kubína z ODS chtějí začít jednat o možné koalici už dnes.
3: Oslovíme určitě opět hnutí ANO, se kterým jsme doposud na Praze 4 spoluvládli. Zároveň s Pirátama nám to matematicky nevychází. Co se týká té čtyřkoalice, která se proti nám spojila a jela proti nám, řekl bych, místy až osobní kampaň, tak prostě nepočítáme, že bychom nějakým způsobem vyjednali o nějaké takové širší velké koalici.
1: Na druhém místě skončilo uskupení Společně pro změnu. STAN, Praha sobě, Lidovci a Zelení s 16 mandáty. Za nimi ANO 2011 se 7 mandáty a 5 křesel obsadí Česká pirátská strana. Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
4: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
1: Policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, 2 mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýchkoliv informací o pohřešovaném volejte na linku 158.
0: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno a večer by se mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D1 na kilometru 28,5 směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. A v Praze opatrně na jižní spojce došlo tam k nehodě nákladního auta s osobním. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách už začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
6: Inženýr Horák.
5: Ne.
6: Inženýr Horal.
5: Ne.
6: Inženýr Horárik.
5: Ten taky ne.
6: Inženýr Horček.
5: Máte ho tam vůbec?
6: Inženýr Horčičák.
5: Další.
6: Inženýr Horčík.
5: Cože?
6: Inženýr Hvorčík.
5: Ne, to není on.
6: Inženýr Hordoši.
5: Čtěte dál.
6: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
5: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
7: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
5: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, bělý dom, bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, děvča v něm, člověk. Ale... odláhlo, milo, bo som myslel, že už neskončíte. Ale ne, mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj, šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Ano. Tu tému. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedem. Tu tému myslím. Víte, že už potom rozvedem, ak ju vy poviete.
4: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak ja už potom zase rozvediem.
4: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická téma.
4: Pre humoristický dialog.
3: Pre humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
4: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
4: Mám.
3: Máte tú tému.
4: Mám tú tému.
3: Tak ja ju už potom rozvediem.
4: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
4: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne viete, lebo...
4: Tu neviem.
3: Neviete. A čo robí,
4: ha? On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne. On dostal výpoveď, no a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď, doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
3: Aha. A ja stojím na moste.
4: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz, ako si?
4: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
3: Aha.
4: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
4: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej. A všetci majú TBC, čo?
4: Zákernú TBC.
3: Áno.
4: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
4: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
4: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však som tu na to však, aby som to rozviedol.
4: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
4: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
4: Áno.
3: No lebo však... Kde by sa zachytil?
4: Ano.
3: Hneď spadne.
4: To už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
4: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
4: No pretože blíze je továrená naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
4: Áno, áno.
3: Pláve v tom a hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
4: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
3: Nad riekou, hej.
4: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
4: Nie,
3: v tom je ako si tá jeho výhoda, lenže na druhej strane on je pod tou vodou.
4: A tá úroveň, viete, tá úroveň vody to už
3: bani žalieca,
4: no? Nie?

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš váš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste išel?
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, ano, to je naša jistě.
6: Kde jsou ty dva?
7: No to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Ne, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však ja si pozvem niekoho úplne iného. No, teda, radšej...
6: Nemenovať.
8: No práve som si myslel.
7: Prečo ste sem prišli vy?
6: To je iná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Aha.
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 tisíc?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a pádeš a nějaké jako kostru, aby dostal.
8: Ale když vám vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte
6: charakter. To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to som bol ja, my to máme podelené, ja viem písať. Ano.
1: Já celé dny čítam.
6: Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: A... Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím chci. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... Služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa.
8: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
6: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si má dať transplant.
8: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
6: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete.
9: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: Ano.
2: To je zajímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
3: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý... To je fantastické. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
2: Ano, ano. No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
3: Ano, to
2: aha,
3: je,
2: tak tam. Aspoň, to nemám overené.
3: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Horizont.
2: Já bych se vám ještě...
3: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
2: No prosím, ano,
3: sám
2: pro mě, tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
3: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
3: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
3: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme?
2: Pán Horníček, pojďte sa. Áno, tak to je, to sú...
3: To je príbor.
2: Týmto
3: my jeme.
2: To sú príbory, ale to
3: je... Je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky príjemne. Keď používa ten príbor, tak isto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. Ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplana.
3: No isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské
2: obeživo,
3: jedlo?
2: Obeživo, pardon, ešte by sme sa vrátili
3: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú!
3: Brinzové halušky!
4: Milujú brinzové halušky!
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Nech sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Spoustu brinzových halužek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obežive. Prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
3: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak
3: potrebuje
2: peniaze. Musí zaplatiť. Teda, ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú... Naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: Ano. No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavý.
5: Ano, to jsou rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesí ty peníze.
2: Do banky
5: ty peníze prenesí nenápadně a tam v banky potom...
2: Vidíte, že to banka?
4: Jo, banka.
2: Banka.
4: Ano, dejte kolovat.
2: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
2: Banka pri banke.
4: Pre Bančino je, jo.
5: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano.
5: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
5: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
5: Áno.
2: Počujete?
5: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo, o Kateřině?
2: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
2: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až zařízí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. Jako je to? Já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu čtyři rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. Tři hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť. Či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to sme už povedali. Keď...
2: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ale,
3: alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A je manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky a do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Změna pro Kolín vyhrála komunální volby v Kolíně. Ve vedení města je od roku 2010. Ředitelství silnic a dálnic už vykoupilo víc než polovinu pozemků pro plánovanou středočeskou část dálnice D3. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Volby do kolínského zastupitelstva vyhrála již po páté Změna pro Kolín. Od voličů dostala téměř 47,5% hlasů a obsadila tak 15 ze 27 zastupitelských míst. Ve vedení města chce spolupracovat s volbou pro Kolín a Kolíňáky. Dohromady tato dvě uskupení získala 3 mandáty, říká starosta Michal Kašpár ze Změny pro Kolín.
2: Ta funkční a myslím si, že dobře fungující koalice s Kolíňáky a s volbou pro Kolín tak je naší prioritou a s těmi se budeme bavit jako s prvními a chtěli bychom, aby ta koalice, která už tady byla a která vlastně je i toto volební období, aby pokračovala následující 4 roky.
0: Na druhém místě skončilo hnutí ANO a získalo 6 zastupitelů. Zbývající 3 křesla obsadí uskupení Budoucnost pro Kolín. Volební účast tam byla 41,31%. Co se týká senátních voleb, do druhého kola v obvodě Kolín postoupila Andrea Brzobohatá z hnutí ANO a Michal Kašpár z hnutí STAN. Brzobohatá získala přes 25,5%, Kašpár přes 45%. Třetí byl Roman Schulz z ODS. V senátních volbách tam v pátek a sobotu hlasovalo 43,97% voličů. Druhé kolo senátních voleb bude 16. a 17. října. Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od Pražského okruhu po Mezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Nejdále je dneska asi stavba od Mostě Radic po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 75% pozemků. Někdy úsecích je zase trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměru, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
0: Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
4: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě 2 mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
0: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno a večer by se mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D1 je na 11. kilometru směrem do Prahy uzavřená. Došlo tam k vážné nehodě 3 osobních aut. Na místě je taky vrtulník záchranné služby. Sjíždět můžete na Pražský okruh na 12. kilometr a pak se vrátit zpět na dálnici. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začínají písničky na přání s Petrem Zajíčkem.
1: Písničky na přání.
6: Ano, a já vám ze studia přeji stále příjemnou neděli 11. října. Dnes už po druhé rozjíždíme písničky na vaše přání a samozřejmě, že po 17. hodině tím pádem dojde i na dechovková přání. Ale začneme jako vždy téměř jiným žánrem. Milý Petře, prosím zahrát pro křehlou, bude to Jarmilkám, Jardovi, Stáně s Alenkou, Monice, Janičkám, Aničkám, všem posluchačům a vám do rádia. Děkuje Marcela, takže si dáme Anuka.
7: Písničky na přání.

Xenouka jsme rozjeli dneska už druhé písničky na přání po 17. hodině na Českém rozhlase. Střední Čechy přeji klidnou, pohodovou pozdní neděli a celý příští týden vám, Petře, a do studia a všem posluchačům k svátku Renátě, prosím, Kristýnu. Veronika Marečková posílá.

0: Písničky na přání.
1: Písničku pro radost a potěšení dnes posíláme Aničkám, Stáně s Alenkou, Květě se syny, Drahušce, Jarmilka, Marušce a Zděndovi do Nymburka a Verunce do Rakovníka. Děkujeme za zahrání Libuše a Vendy.

Tak tolik klokočí pana Jiřího Suchého, který nedávno oslavil neskutečné 95. narozeniny. Tak mistře, pokud nás třeba posloucháte, stále přejeme jen to nejlepší a hlavně zdraví. Písničku teď vybere moje maminka Jaroslava, píše nám Sylvie. Vybírá svou oblíbenou od Jaromíra Majera, Jsme děti slunce. Bude to Andrejům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, nám do rádia a také všem posluchačům. Přeji tedy Sylvie a Jaroslava z Prahy.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Písničky na přání.
1: A od této chvíle tedy dechovka do 18. hodiny. Pokojný nedělní podvečer, zdravím Jindřišku, Libušku, Drahušku, Marcelu z Prahy, Hanu s Jiřinkou i ostatní a za zahrání děkuje babi Jarka.

Prosím o zahrání písničky Bílé Krkonoše pro mou babičku Libušku na Dobříš. Přeji ti, bábinko, krásnou neděli a pohodový týden. Mám tě moc ráda. Tvoje Venda.

0: Písničky na přání.
1: Pane Petře, zahrajte jen tak pro hezký podvečer Jarušce, Plavcové a Zvěřinové, Libušce s Vendy, Procházkovým, Pečínkovým, Marušce Křížové se Zdeňkem, Světlance a Stáně s Alenkou. Všem hezký víkend přeje Anička z Úpice.

0: Písničky na přání.
1: Písničkou chci pozdravit přátelé Dechovky, mezi které patří Aničky z Kutné Hory a Úpice, Libuška z Vendy, Marušky z Hradčan, z Malče a Nymburka a také manželé Pečinkovi, Procházkovi a Novotných. Upřímně vám přeji, přátelé, pohodové dny jindy.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Písničky na přání.
1: Příjemný podvečer, Petře. Dnes písnička ať potěší a zpříjemní krásné chvíle večerní plné pohody Libušce Svendy, Marušce a Zdenkovi z Nymburka, Janičkám z Podmok, Jindřišce, Světlance, Jarušce z Kladna, Marušce z Malče, Květušce s Romanem, Aničkám z Úpice a Kutné hory, Věrušce z Čachovic a všem přejeme krásné chvíle podzimu. Celý týden od srdíčka posílají Veselku dvě Jarmily.

A teď už budeme hrát do kolečka dokola, bude to pro dobrou náladu a posíláme Pečinkovým, Procházkovým, Novotným, Sikáčkovým s Romanem, Libušce s Vendy a Stáně s Alčou. Děkuje a za zahrání a posílá Světla.

0: písničky na přání.
1: Pane Petře, zahrajte pro radost Novotným, Jarce Plavcové, Květě s Romanem, Marcelce, Veronice, Věrám, Libence, Drahušce, Libušce, Svendy, Stáně s Alčou a také Podněckým. Vězeňský pláč posílají

Zdravím do studia a prosím k narozeninám Vlastě Kociánové od Poděbrad. Hlavně zdraví, hodně štěstí a vše nejlepší přeje Anička z Kutné Hory.

0: Písničky na přání.
1: A je tady předposlední přání této hodiny. Petře, prosíme o zahrání Kolíne, Kolíne. Bude to Michalovi Matyasovi k narozeninám, také Janinám, Jarmilkám, Jindře Světlance, Zdeňkovi a také Janě a Aničkám. Květa a Roman posílají.

No a pár minut před 18. hodinou už úplně poslední písnička na přání. Prosíme, až. Bude to Anička z Kutné Hory, Úpice, také Novotným, Veronice, Verče z Čachovic, Libině a Fandovi, Marcele, Hochum, Podleckým a také vám posílej písničku Stáňa s Alčou. Tak já samozřejmě děkuji. Děkuji i za vaši spolupráci opět, nejenom v písničkách na přání, i za poslech celého víkendového vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. No a budu se na vás opět moc těšit. Přeji také všem příjemný zbytek dnešního dne. Váš Petr Zajíček.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Volby v Černošicích vyhrály Věci černošické. Na vytvoření koalice ale potřebují další dvě strany. Kozičín v Příbrami má novou kanalizaci. Dělníci opravili i lampy a silnice. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vítěz voleb v Černošicích u Prahy uskupení Věci černošické chce jednat o koalici se všemi stranami ve městě. Potvrdila to lídrině Sabina Bavšenkov s tím, že má s ostatními stranami naplánované schůzky. Na složení vládnoucí koalice bude potřebovat nejméně dvě další strany.
2: Věci černošické získaly 7 mandátů v 21 členném zastupitelstvu. Jen o jeden méně má uskupení trojlístek. Dosud město vedla koalice Věcí černošických s TOP 09, která skončila třetí se třemi zastupiteli. Celá rada města za uplynulé volební období, včetně starosty Filipa Kořínka, letos nekandidovala. Do zastupitelstva se dostalo všech 5 kandidujících subjektů, tedy i ODS a Futurista s podporou Pirátů. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Dělníci dokončili stavbu kanalizace v místní části Kozičíně v Příbrami. Kromě kanalizace pro odpadní vodu tam vybudovali taky systém pro odvádění dešťové vody, rozšířili vodovodní síť a opravili lampy veřejného osvětlení nebo silnice.
3: Práce začaly loni a jejich dokončením město završilo projekt Čistá Litavka, který zahrnoval taky výstavbu kanalizace v osadách Orlov a Lazec. Stavba v Kozičíně nakonec stála zhruba 134,5 milionů korun. Původní vysoutěžená cena byla o 18 milionů nižší. Rozsah prací se ale během stavby rozšířil. Město na projekt získalo od ministerstva zemědělství dotaci téměř 17 milionů korun. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Nová dětská skupina funguje v ulici Na Habrové v pražských Hlubočepech. Městská část pro ni přestavila nevyužívanou bývalou trafostanici. Skupina pojme 12 dětí ve věku od 2 do 4 let. Starají se o ně dvě vychovatelky a jeden pedagog. Zařízení provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Zařízení je otevřené každý všední den od 7 do 17 hodin. Skupina je snadno dostupná pěšky i městskou hromadou. Dopravou z tramvajové zastávky Geologická, ze zastávky Na Knížicí nebo od ateliéru Barando.
1: Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Na jeho scéně Štěpnička stvárnil desítky výrazných rolí. Televizní diváci si ho můžou pamatovat taky jako dabéra. Svůj hlas propůjčil Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Sport. V 10. kole hokejové Tipsport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Vítězné góly dali Michal Špaček, Pavel Kousal a Vojtěch Hradec. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno a večer by se mělo od severozápadu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D1 z Brna ve směru do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Benešov. Na 19. kilometru se zpomaluje. Fronta pokračuje až na 11. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný levý pruh. Zdržení je asi na 20 minut. A v Praze ve Kbelské ulici směrem do Letňan počítejte s omezením u sjezdu na Čakovice. Tam se projíždí pouze jedním pruhem. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná hudební kavárna Pavla Vítka.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
5: Pozvání na kávu dnes přijala zpěvačka se nezaměnitelným hlasem a originálním jménem Debbie. Jestli má v dokladech uvedeno i nějaké příjmení, se dozvíme za chvilku. Povídat si ale budeme hlavně o hudbě a také zazní spousta pěkných písniček. Na úvod je to zatím vůbec největší hit mého dnešního hosta. Dobře se se mnou a s námi společně bavte.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla, je to vlastně zatím asi největší hit mého dnešního hosta, který se vlastním jménem jmenuje Deborah Pchálková, rozená Káhl, ale všichni ji známe jako Debbie, takže Debbie, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já jsem rád, že se po letech zase vidíme.
1: Ano, ano.
0: Naposledy to bylo na Královnách popu.
1: Ano, ano, ano, přesně tak, v Holešovicích.
0: Jo,
1: ano,
0: jo.
1: Na Křižíkových fontánách, tam jsme se viděli.
0: Ano, tam jsem se tě tenkrát nestihl zeptat na spoustu

0: taky značnou část dospívání už vyrůstala v Německu.
1: Ano.
0: A vlastně tam se seznámili na vysoké škole s mým tátou. Hmm. Dali se dohromady a pak jsme se narodili se ségrou vlastně už v Německu. Mateřský jazyk teda, nebo dejme tomu úplně mateřský, nebo otcovský jazyk teda, ano, z tohohle hlediska. Ta němčina, takže byl první jazyk, který jsem se učila. A pak jsme se, a ještě jsme vyrůstali kousek od Dortmundu v takovém malom městečku.
1: Ano.
0: Velmi klidné, takové asi dobré prostředí na výchovu dětí. A pak jsme se teda kolem těch mých 10 let přestěhovali do té Prahy.
1: A proč?
0: Protože původně to měl nějaký podnikatelský záměr mých rodičů, protože maminka měla firmu, která vyráběla tady v České republice. Výroba byla tady a vlastně i tatínek přesouval nějaké jako pracovní aktivity do České republiky, takže původně to byl plán na 2 roky jenom. A zůstali jsme tady přes 20 let.
1: A jak ty jsi uměla nebo neuměla česky?
0: Neuměla jsem moc česky. My jsme rozuměli něco, protože mamka zkoušela občas.
1: Ano, ano.
0: A i jsme měli oper třeba z Čech, ale my jsme nechtěli se ségrou moc mluvit česky. Ze začátku v Německu už vůbec ne. Ale pak, jako byla to změna, ale děti jsou jak houby, my jsme nasákli hodně rychle všechno a poměrně rychle bych řekla, že jsme se naučili mluvit i česky.
1: No protože já když tě poslouchám, tak tam není ani stopa po tom, že bys jako byl, ne, já na to mám docela uši a mluvíš hezky česky, tak proto jsem se na to zeptal.
0: No tak to děkuju. Já občas slyším teda některé věci a úspěvu to slyším, tam si musím dát hodně bacha.
1: Ty jsi vlastně dodělala školu?
0: Ano, ano. Samozřejmě pro mě to bylo extrémně náročné v té škole fungovat, protože číst, psát v češtině. Čeština je opravdu, co se týče gramatiky, úplně příšerný jazyk. Pardon, já miluju češtinu a je to jako super jazyk, ale je teda strašně těžký.
1: Je těžká.
0: Ale dneska, já už jsem pak získala české občanství, já jsem se pak musela v průběhu života vzdát německýho vlastně v 18. v té době. V té době to ještě nešlo obojetný. Dneska už by to šlo, ale už jsem se k tomu nějak jako nedostala. Asi bych hodně chtěla, ale zatím nemám důvod, proč bych měla žádat o německé občanství. Jsem maturovala i z češtiny a maturovala jsem z němčiny jako z cizího jazyka. Možná trošku nefér, ale dobře, měla jsem to jednodušší na maturitě z němčiny.
1: Dobře, ale ty jsi vlastně chtěla původně být, jak jsi někde řekla v nějakém rozhovoru, veterinářkou.
0: Ano.
1: A léčit zvířátka. Jako dítě prý si byla extrémně stydlivá.
0: Tak ano.
1: Ale tak na mě vůbec dneska nepůsobí.
0: Dneska už ne, jsou to roky pracování s trémou, ale určitě já jsem do jistý míry jsem trémista, jako dítě jsem byla extrémně stydlivá, to jsem měla jako velký problém, bych nikdy třeba nevystoupila ani před mámou, jako to bylo vlastně, ale protože máma je nejhorší kritik, teda se přiznám.
1: No takhle, já jsem rád, že se z té stydlivosti zbavila a šla si zpívat, i když jako zvěrolékařku si tě určitě dovedu představit.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Zpěvačka Debbie je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Tak už víme, jak to bylo s těmi tvými česko-německými kořeny. A víš, co by mě zajímalo, když se teda dostaneme už k té soutěži Československá Superstar, kam se vlastně dostala do semifinále, to ti bylo ano 16 let. Ty, prý, se tam přihlásila kvůli prohrané sázce, že měla s kamarádkou sjet černou sjezdovku pozadu, což se ti prý nepovedlo.
1: Že
0: jsi se zlomila u toho kotník. No.
1: Ano, to je takový jako příběh schoda náhod vlastně vtipných, blbých a vtipných, ale zároveň strašně užitečných konec konců. Protože já jsem před kamarádkou zpívala tam, jako v tom svým stydlivým koutku ji jsem jako zaspívala, ale ona furt říká, Deboro, přihláš se prosím tě do Superstar, a já říkám, ježiš, já nevím, no to je takový jako, a ona ne, no tak jsme prostě se došli, nějaký dva dny na to přišla tady ta sázka, ona mi řekla, hele víš co, jestli to prohraješ, tu sázku, tak ti přihlásím do té Superstar, a říkám, tak jo, já jsem byla dost přesvědčená o tom, že to sjedu, jako já už jsem to předtím sjela, nějakou tu část, kterou jsme potřebovali, to nebyla celá černá. Ale prostě už byla tma, nebyly dobré podmínky pro to, aby jsme to sjeli.
0: Ano.
1: No a samozřejmě to jako nevyšlo. Takže mimo to, že jsem si zlomila ten kotník, čemu už ona se teda dost zasmála, tak mi ještě jako peko konci řekla, Deboro, ale nemyslí si, že na to zapomenu, já tě tam přihlásím. A přihlásila mě tam ona.
0: Takže se vlastně dostala do téhle soutěže a byla si jednou z těch uchazeček.
1: Ano.
0: Jaký to bylo?
1: Šílený. Ten začátek byl šílený, protože to byla ta první československá. To se vlastně spojili.
0: Ano,
1: poprvé
0: ano,
1: dohromady.
0: Ano.
1: A byl tam jako šílený zájem. Já si pamatuju, že jsme čekali s těmi lidmi na tom castingu před tou hlavní budovou toho místa, kde se to konalo jako první ten casting. Byli tam tisíce a tisíce lidí. A já jsem si říkala, co já tady pro boha jako teď dělám. Pamatuju jsem, že se ve frontě stala za Mončou Bagárovou, která pak se mnou i jako bydla ještě na pokoji, když jsme, a byla to z náhoda, že zrovna my dvě jsme tam spolu už stáli. A čekali jsme tam spolu, já nevím, 14-15 hodin, jsme šli na řadu. To zážitky, pak samozřejmě si ten koloběh, pak se jeli ty divadla, bylo to extrémně náročný. Kor pro nás jako ještě děti, když to tak řeknu.
0: No jasně, ano.
1: Monče bylo 15, 16, my jsme byli jako
0: mladinky.
1: Malý holky. No. Jako. Ale stáli jsme se pevně za tím, co chceme. Chtěli jsme prostě postupovat, dokud to jde, a pak jsme vlastně postoupili dvě z šesti Češek, který se tam do toho semifinále vůbec dostali.
0: A to by mě zajímá, když teda si byla ale jako dítě taková jako trémistka, tak jak si s tou trémou zacházela potom, když vlastně si byla hozena do vody a plav v takovéhle soutěži, kde byla strašně silná konkurence a určitě ty vztahy taky nebyly úplně, že by si všichni drželi pěstí, protože každý chce vyhrát.
1: No, ale to si teda musím říct, nebo že my jsme byli teda strašně jako komunitní v rámci tý soutěže. My jsme
0: tak to je hezký.
1: My jsme jako měli, jako strašně jsme si fandili, musím říct, že my jsme to jako špatně nesli, když někdo vypadne, nebo prostě já jsem teda vypadla jako první, ale takže nevím, jak to jako nesli, to jako brečeli tam se mnou všichni ostatní. Je to soutěž, ale je to přece jenom tak, že ty lidi se tam seznamuje, každý je trošku jiný, ale je to prostě soutěž, musí se s tím počítat, každá prohra prostě v životě něco přináší.
0: Jako. No a s tou trémou teda? Jak
1: a ta tréma byla strašná, to vůbec nevím, jestli jsem s tím nějak dobře pracovala teda. Já si pamatuju, že do dneška, když se podívám na ten záznam, tak jako teda vidím, že jsem dost nervózní, furt se houpu jenom tam a zpátky. No šílený to bylo, já jsem z toho byla úplně na nervy. Ale nějak to člověk jako zamaskuje a vždycky jako ví, že to, jako já vím, že to zní teď strašně, když to má člověk rád, ale ano. Já jsem to v ten okamžik potřeba jenom přežít. Protože tam byla tréma šílená, že to strach, že se něco pokazí, že to zaspívám blbě, prostě ten, teď člověk se klepe, teď tam jsou ty lidi, teď tam sedí ty rodiče, koukají na vás ty kamery prostě ze všech stran, no je to šílený.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: zpěvačka Debbie je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Tak už jsme dosoutěžili. Ty jsi vlastně prorazila, sice jsi byla, jak si říká, odejta jako první, ale on tak někdy bývá, že ten, kdo jako první vylítne z kola ven, tak ten zůstane. Ten vydrží. Ty jsi vlastně vydržela, protože jsi potom vydala následně hit Touch the Sun a za něj jsi získala cenu Anděl v kategorii skladba roku, což byl, já si to pamatuju, to bylo jak zjevení.
1: Já mám
0: dokonce pocit, že jsem v publiku tenkrát na těch andělích seděl a hrozně hezky se na tebe koukalo.
1: Já jsem byla teda, já si pamatuju taky na ten den, jako by to bylo včera.
0: No.
1: Já jsem už z té nominace byla samozřejmě úplně jako vytřeštěná, že? Protože to o 17 let, já jsem vůbec nepochopila, co se děje, jako. A já si pak pamatuju, že když vyvolali to moje jméno, tak já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Jo, protože ještě moje máma, doufám, že máš nějakou připravenou řeč.
0: A měla?
1: Ne. A já, mami, ne, tak to vlastně nestane.
0: Hmm.
1: Já jsem věřila, že se to nestane. Já jsem si jako 100% byla jistá, že to je jako už jenom náhoda a že je skvělý, že jsem nominovaná, ale že tím to jako hasne celý ten příběh. A ten okamžik, co jsem šla na to pódium, tak já jsem byla úplně mimo. Vůbec jsem nevěděla, co mám říct. Že si pamatuju, že mi cenu předávala Tonya Graves, která je prostě malinkatá a teď mi podávala tu cenu a já jsem to vzala tak, jako že já jsem nepochopila, že ta cena váží prostě asi 2 kila, že? Nebo kolik to váží. Strašně těžký.
0: No, je.
1: A teď já jsem se málem tam ještě jako s tím probořila, že to je taková jako rázná, tam je to podala, jako že vůbec není problém. No ale to byl zážitek, já jsem jako do dneška úplně, jako bych tam teď stála znova. A malá holčička, která neví, co má říct.
0: Drží těžkou cenu anděla,
1: ano. A neví, co má říct.
0: A kdyby, řekni mi, otevřelo ti to pak nějakým způsobem nějaké dveře dál v kariéře?
1: Určitě.
0: Nebo...
1: Určitě. A já si myslím, že ty ceny Anděl jsou jako prestižní cena v Čechách.
0: Zaručeně. Určitě. Hm.
1: Já si to extrémně vážím, protože prostě ta porota, která o tom rozhoduje, zda ano či ne, jsou prostě všechno muzikanti, kteří oceňují do jisté míry prostě vaší práci. Takže já jsem z toho a já myslím, že to každý vnímá i tak, takže v tom hudebním světě mi to určitě otevřelo mnoho dveří.
0: Ano, já jsem zaregistroval určitě dveře v rádích, protože jsi byla jedna z nejhranějších a vlastně pak celá ta tvoje kariéra se rozjela už takovým s těmi profesionálními mantinely, jo? A navíc si měla tu základní nálož pod sebou a to byl ten hit.
1: Ano.
0: To zpěvák potřebuje. No a potom vlastně v roce 2017 si opět získala cenu Anděl v kategorii solová interpretka roku. A to bylo za album
1: Break.
0: Break.
1: Ano. Za album Break to bylo, no. Tam jsem byla taky dost překvapená, teda, abych řekla.
0: Jak to?
1: No protože tak obecně člověk je asi vždycky překvapený, když to vyhraje, protože ta konkurence byla vždycky silná.
0: Já vím,
1: to...
0: ale trošku si přece přeješ, aby si tam
1: přeju si
0: stanula
1: to.
0: Na
1: ne,
0: tom
1: to určitě.
0: Postu.
1: Tam jako člověk si to vždycky přeje, ale ne vždycky to musí vyjít, že jo?
0: No jistě.
1: Jako to přání, já jsem byla ještě nominovaná i mezi tím, ještě za Love, Logic and Will, a to třeba nevyšlo.
0: A byla jsi zklamaná, když to nevyšlo?
1: Ano, jasně, to bych úplně halala, kdybych řekla, že ne, to je prostě blbost, jasně, že člověk zklamaný. Člověk nevyhraje ze tří, prostě kdy je 33% šance, že to člověk může vyhrát, tak je člověk zklamaný. Když už to jednou vyhrál, že?
0: A když si potom teda, no jasně, když už ochutnáš tu,
1: vítězství
0: a tu chuť krásnou. A když si teda potom opět získala tu cenu Anděl v tom roce 2017 jako interpretka, mělo to na tebe potom dál nějaký vliv třeba, že bys začala psát trochu jinak nebo chtít zpívat, trošku se posunout někam, víš?
1: Já si myslím, že to není asi úplně vlivem té ceny. Mm-hmm, já myslím, že to jak nějak vzniká obecně ten posun v té hudbě tak nějak věkem. Se přiznám.
0: A koncertování.
1: Obecně, prostě ta doba se mění a ty se měníš trošku s ní. To
0: jasně.
1: Si myslím, že normálně,
0: no,
1: přirozeně.
0: Každý koncert je vykřeše trošku
1: nikam jinam. Zase.
0: Ano, ano.
1: A i ty desky, si myslím, že jsme dělali vlastně poměrně všechny ty 4 studiový alba, jsou fakt jako každá deska diametrálně jiná.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: pustím. Dozněla další píseň v dobrým i zlým mého dnešního hosta, zpěvačky Debbie. Já, Debbie, ale jsem, tak jak jsme si povídali během písně, tak jsem vyrozuměl, že ta píseň vznikla jakoby.
1: Na
0: objednávku. Pro manžela.
1: Pro manžela. No a to vlastně vzniklo asi půl roku před naší svatbou, to už jsme byli zasnoubení. Mm-hmm. A jsem seděla s Honzou Vávrou, songwriterem ve studiu, a tak jsem mu vyprávěla o tom našem životě partnerským a že ne všechno je úplně vždycky jednoduchý, ale že to skvělý a krásný a že jsem taková jako zamilovaná, že se těším na tu svatbu, a tak jsme prostě během fakt asi 2 hodin napsali písničku v dobrým i zlým, protože zdá se to tak jako obou jako čišlo to jako šťastná písnička.
0: A líbila se manželovi?
1: A líbila se manželovi moc, no byl dojatej, dokonce pak zahrali i videoklipu kousíček. Není úplně ten typ, který by se tlačil před kameru teda, ale tam si musel zahrát a měl z toho velkou radost, a i když hrajeme na koncertech a je tam manžel, tak mu ji ráda věnuju.
0: Tak to je opravdu hezký. To teď dojalo i mě. Ale prosím tě, pojďme teď o dojetí zase k něčemu takovému, co mi k tobě, přiznám se, úplně nejde, i když vlastně možná jo. Ty jsi řekla, že jsi byla ráno nebo kdy na statku.
1: Ano. Já jsem byla ráno.
0: Ty
1: ještě...
0: pracuješ na statku?
1: Ne, my máme s rodinou, je to, představ si něco jako chalupu, trošku větší, a jsou tam zvířata. Máme tam 2 koně, jsou tam 2 prasátka na dožití, to jsou taky naše živý popelnice, jim říkáme.
0: Jasně.
1: Kočičky tam teď jsou, jednu tam máme dokonce doma se zlomenou nožičkou, ta se tam teď léčí, a musí tam každý den někdo být a nakrmit ty zvířata.
0: No to dá rozum.
1: Postarat se o ně. Takže my jsme včera s manželem vyjeli odpoledne tam, všechno jsme se postarali a přespali jsme tam, a ráno jsme ještě, než jsem se vydala zase do Prahy, právě tady k tobě do rozhlasu, tak jsem musela ještě obstarat všechny zvířátka ráno.
0: A tohle je totiž můj sen.
1: To ti vymluvím.
0: možná to mám trošku opředeno takovými romantickými představami. Víš, já jsem asi skoro 30 let choval takový ty 80-letý telata bulmastify. Vždycky jsem měl tátu a syna, takže já vím, co to je.
1: No, to jsou
0: starat se, moc, to jsou lidi z duší. Ale víš co, chci se tě zeptat, kdyby si třeba věděla, že už to zpívání, buď to tě přestalo bavit, nebo už to nejde, nebo prostě tě najednou ten život to zařídil jinak. Dovedla bys takhle jako statkářka hospodařit?
1: Hele, já myslím, že tady tu otázku už jsem si já sama kolikrát kladla,
0: no,
1: ale asi bych to nezvládla. Já se přiznám, že takový ten kontrast toho, že máš to, že se dáš do gala a jdeš na koncert, ano, a užiješ si takový ten jakoby hezký, čistý život.
0: Jasně, ano.
1: A pak jdeš na ten statek a jdeš se hrabat v těch exkrementech těch zvířat, protože to se musí dělat. Prostě.
0: No tak bez toho to nejde.
1: Je takovej nejlepší prostě čas pro duševní rovnováhu. Já bych zase na té vesnici asi nemohla být permanentně. Já jsem i ráda v Praze občas, že se tak člověk skočí někam do kavárny, že seš v tom živém organismu toho města.
0: Určitě.
1: A ta vesnice je nádherná, ale přiznám se, že když tam třeba jsem týden v kuse, tak už se těším, že zase trošku do toho ruchu toho velkoměsta.
0: A kdybys třeba měla, já nevím, se ohlédnout teda za tou Debbie, která byla tenkrát v té soutěži Superstar, a podíváš se do zrcadla a vidíš Debbie dnes.
1: Ježišmarja.
0: Řekni mi, v čem podle tebe bys viděla v tom zrcadle největší rozdíl? Teď nemyslím v tom, jak vypadáš, protože vypadáš v podstatě pořád stejně.
1: No to seš hodnej, trapa. To seš až moc hodnej. Hele, já třeba moc ten rozdíl nevidím. Já se přiznám, že vím, že jsem jako dospělá už a že už mi není jako 17, 18, tak já ten rozdíl jako v tom zrcadle moc nevidím. Ale to nemyslím, že si nevšímám vrásek, nebo že neřeším jako nějaký věci, ale...
0: A v sobě? Ve zkušenostech?
1: Ale ve zkušenostech určitě. Tak člověk si toho už jako odehrál, tak jsou to jako tisíce koncertů, tisíce lidí, který člověk poznává, tisíce dobrých i špatných zážitků samozřejmě. Patří to do toho, patří to do života. Nevím, jestli bych úplně něco dělala výrazně jinak. Já si myslím, že jsem se snažila být vždycky poměrně přirozená, že jsem nebyla úplně nikdy takový ten... Jako
0: ne, ty jsi byla absolutně svůj živel, jsem to vždycky říkal.
1: To doufám. A já to doufám, že jsem dnes a že mě to v rámci toho nikdy nějak nepoznamenalo. Hudební kavárna

0: Zpěvačka Debbie je mým dnešním hostem a teď se dostaneme od toho zpívání a od té kariéry vlastně do takové té tvé osobnější roviny a to by mě určitě i naše posluchače zajímalo. Ty máš prý takový koníček a to je cestování, že ráda cestuješ.
1: Já ráda cestuju, to je pravda. Já bych cestovala i nejradši o hodně víc, ale samozřejmě k tomu chybí finance
0: a čas. Já vím, co chceš říct, ano.
1: Ne, tak to prostě je. Já jsem teda poprvé letos byla v Americe.
0: A kde?
1: V New Yorku. Hmm. Zážitek určitě.
0: No jak na tebe působil New York? To mě zajímá.
1: Je to obrovitánský. Je to na mě až jako, přiznám se, že ty první dva dny jsem se musela fakt aklimatizovat, protože je to monumentální, je to obrovitánský, šíleně hlučný, je to nezvyk, samozřejmě oproti té Prahy, to je úplně jako, to je blázinec. Je to skvělý, ale třeba já jsem si uvědomila teda určitě, že já bych teda v Americe žít nechtěla. To mám jako nějak, jsem úplně šťastná, že jsem tam byla. Byl to extrémní zážitek. My jsme s manželem, s kamarádama, kde jsme, jako, co jsme tam s nimi byli, zkusili opravdu navštívit co nejvíc různých samozřejmě památek. Byli jsme na hokej, na NHL se podívat. Jako, prožili jsme to podle mě plnými roušky.
0: Jasně.
1: Ale nějakým způsobem víš přesně po těch 10 dnech, co tam se, že tam jako, že je to super. Určitě bych se chtěla do Spojených států podívat třeba někam úplně jinam.
0: Ano.
1: Ještě. Ten New York je určitě specifický.
0: Velmi specifický.
1: Velmi specifický v rámci těch Spojených států. Že to je taková Evropa v těch Spojených státech.
0: Jo,
1: ještě
0: jo,
1: do jistý míry. Ale i tam už je to na mě moc americký.
0: Měla jsi taky takový ten pocit, já ho teda měl, když jsem tenkrát se díval z té střechy, kam až dohlídneš.
1: Empire State Building.
0: Ano, ano, ano, ano. Všude vidíš vlastně jenom domy a domy a domy.
1: A domy a domy.
0: Město jde vlastně až k obzoru na všechny světové strany. No. Já jsem si tam připadal takový jako
1: miniaturní.
0: Ano, a ztracenej.
1: Já jsem úplně, to mám. No. A já jsem, my jsme na ten Empire State Building snad lezli hned druhý den a ještě jak jsem byla taková jakože rozčarovaná z celého toho příběhu. Tak no, jako byl to zážitek. Ono je to tak strašně surreální už pak ta situace, když stojíš tam úplně nahoře, že si vlastně si připadáš jako v nějakém filmu, že? Když to vidíš a říkáš si, pro boha, to není ani možný. Já totiž nemám ráda výšky, ale to už bylo tak vysoko, že mi to ani nevadilo.
0: To já to mám úplně stejně.
1: No.
0: No a řekni mi, kde třeba se ti líbilo nejvíc z těch tvých cestovatelských zážitků, nebo co bys doporučil?
1: Já mám teda strašně rád Evropu na to cestování. Jako něčím. Jako, já jsem v Tajsku a byla jsem třeba v tom New Yorku a dole zas takový ty, jako nejsem úplně fan na takových těch Egyptu, Tuniska a podobně.
0: Taky.
1: To přiznám, že není vůbec můj šálek kávy, chápu, že to nikdo má rád. Já neumím teda ležet třeba 14 dní na pláži, nebo
0: ne.
1: Z toho by mi úplně jako hráblo, to vím.
0: Já ani 3 dny.
1: A jako den bych třeba zvládla, den, jo. 2, tak nějak mezi těma věcma.
0: No a kam teda?
1: Itálie je skvělá.
0: Itálie je skvělá.
1: Itálie je prostě za mě jako fakt země, která má od zhora dolů všechny jako zážitky, které chceš prožít od hor po úplně jako Neapole, třeba to je šílenství. Hmm. Ale je tam všechno v té zemi. Jsou fajn ty lidi. Jídlo je samozřejmě nepřekonatelný.
0: No,
1: co si budeme. A fakt musím říct, že přemýšlím, jestli je hezčí země než Itálie, co se týče cestování pro turistu. Já nevím, jestli bych tam chtěla žít. Mám kamarádku dobrou Italku, tak je to tam podle mě docela punk, ale já jako pro dovolenou, kam bych já teď třeba na pár dní vystačilo jet, tak je Itálie.
0: A když tam přijedeš, tak cítíš se jako turistka, nebo jako se snažíš rychle se vlastně stát jako jednou z nich, víš, jako aby si pochopila, poznala tu jejich kulturu, jejich kuchyni?
1: No tak samozřejmě takhle, já jsem jako
0: životní styl.
1: Jako já myslím, že každý pozná, že nejsem Italka, jako když na první pohled. Teda když moje kamarádka je blondýna s modrýma očima, taky nevypadá zrovna italsky, ale jako takhle, já samozřejmě se snažím netápat přímo do těch turistických pastí, jako,
0: ano,
1: že jít hned u Kolosy a na první pizzu, kterou tam uvidím.
0: Jistě.
1: Jako. Já tak samozřejmě snažím se trošku prolustrovat ty uličky a třeba najít něco, co mi přijde tak jako spíš domácí než turistický. Ale já si užívám tu roli toho turisty, občas jako něco si dohledat, něco si zjistit, jako být tam trošku jako objevovat ten svět jako turista, ale ne tak úplně právě v tom z hlediska toho, že bych musela hned jako jít do prvního souvenir shopu, tam si nakoupit, nevím, přívěšek na klíče a podobně.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dozněla další píseň mého dnešního hosta, zpěvačky Debbie. A tím se vlastně dostáváme k tomu, co tě třeba čeká, na co se ty jako interpretka těšíš, nebo jestli máš nějaké plány tam někde v hlavě schované, co bys chtěla zrealizovat.
1: Takhle těch plánů, Pavle, je vždycky hrozně moc. Jako, ne. My jsme loni vydali desku s Borisem Karlovem, Deep Emotions, takže my teďkon samozřejmě jeli i celý to léto ještě ty nové písničky z té desky, tak samozřejmě ti, kteří neslyšeli, tak doporučujem samozřejmě najít si Deep Emotions, poslechnout se, je to takový trošku jiný, než to, co jsme vydávali předtím. Je taky malinko soulovější, Boris je určitě jako strašně šikovný producent i muzikant, takže se na tom dost vyřádil. A teď jsme skončili to léto vlastně. Ten říjen, to je taková naše odpočinková zóna.
0: Po letním koncertování.
1: Přesně tak. Ano. Máš vlastně, já nevím, jestli to, předpokládám, že hodně muzikantů to tak má, že vlastně končí konec září, končí taková ta éra letní a začíná ta už vánoční pomaloučku.
0: To je pravda.
1: Takže, ano. Takže my vlastně začínáme už v listopadu samozřejmě v různých městech a v různých slavnostech a podobně. Máme různé adventní akce vánoční, takže určitě, jestli já to teď z hlavy se přiznám, jsem úplně, ale úplně tak, nejhorší kalendář na světě.
0: Tak stačí určitě se podívat na tvoje stránky.
1: Tak, já určitě na stránkách budeme mít, kde budeme vystupovat, na kterých trzích, třeba na kterých adventních akcích budeme vystupovat a budu samozřejmě strašně ráda, když se na nás přijdou lidi podívat a sama se zaspívat třeba na nějaký náměstí, na nějaký krásný trhy, protože já tu vánoční atmosféru teda mám strašně ráda.
0: A zpíváš i třeba tam nějakou vánoční píseň?
1: No. Se překvapit. Mám tam samozřejmě i něco vánočního, abychom mohli zaspívat i něco tematického.
0: Mě by zajímalo, protože já tě znám vždycky jako takovou, jako velice živelnou. Je nějaký rozdíl mezi tou Debbie, když je na pódiu, a Debbie třeba, která pak přijde domů? Víš, jestli třeba...
1: Určitě. No to...
0: Část té osobnosti se najednou jako sklidní, nebo...
1: Já si myslím, že samozřejmě k tomu vystupování patří nějaká míra extroverce, kterou jako mám, ale mám ji vůči lidem, který znám třeba už lépe.
0: Byla nějaká osobnost, nemyslím teď, že by to byl tvůj vzor, ale nějaká osobnost, třeba zpěvačka, která tě na té tvé cestě ovlivnila, že já si myslím, že každý z nás máme někoho, kdo se nám v určitou fázi tak líbí, že bychom chtěli ne ho napodobit, ale něco z něj převzít.
1: Takhle já to mám úplně jako z dětství daný. Já mám úplně jakoby první můj kontakt s nějakým mým idolem hudebním. To bylo, já vím, že to teď možná zní jako blázně, to Britney Spears, ale úplně jako
0: nezní.
1: To byla úplná láska. Jako já jsem nebyla úplně jako fanatik nikdy, ale já jsem strašně milovala písničky a hudbu Britney Spears a to byly takový první písničky, které já jsem si zpívala.
0: A je ještě nějaký tvůj nevyřčený anebo nesplněný sen v tvé kariéře, nějaká meta, víš, o které si říkáš, už se mi toho povedlo dost, ale tohle ještě ne?
1: Tak nějaký mega koncert samozřejmě, nějaký pěkný, halový, pěkný, dobrý koncert.
0: Třeba v O2 Arena.
1: No, tak mě by stačilo asi O2 Universum, já už jsem jako nohama na zemi, ale jako věřím tomu, že třeba se nám to někdy podaří, když
0: Určitě.
1: Se udělá správný, když se udělá správný program, že by to mohlo být fakt super.
0: Určitě, Debbie. Já si myslím, že zpěvačky takové ty opravdové, kam já tě mám jako zařazenou, víš? A ne, já to myslím jako opravdu upřímně. Tak já si myslím, že takovéto koncerty na to nikdy není pozdě. Jenom k tomu člověk třeba musí dojít a dozrát. Tak já bych ti hrozně chtěl popřát, aby si tam dozrála.
1: Děkuju.
0: Aby se ti to povedlo.
1: Děkuju moc.
0: A hlavně ti chci moc poděkovat za pěkné povídání tady u nás v Hudební kavárně. Ať se ti daří.
1: Já moc děkuju tobě taky a děkuju moc za pozvání.
0: Milí posluchači, to bylo pro dnešek všechno. Mým dnešním hostem byla zpěvačka Debbie a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Uskupení Kladeňáci, které skončilo jako druhé v komunálních volbách, se nelíbí výsledek v jednom z okrsků. Obyvatele pražského Radutína ohrožují divoká prasata. Radnice proto uspořádá setkání s místními i odborníky. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 15 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. Výsledky komunálních voleb v Kladně by se ještě mohly změnit. Uskupení Kladeňáci, které skončilo druhé, chce nechat prověřit sčítání v okrsku ve Školské ulici. Získalo tam necelá 3%, a to se podle lídrině Anny Gamanové vymyká jeho průměru ve městě.
2: Konkrétně v našem případě jsme tam utržili pouze nízké jednotky procent hlasů, což nám připadá jako velice nepravděpodobné vzhledem k tomu, že již teď víme od voličů, že tam těch hlasů zcela jistě bylo vhozeno více, pokud se nám potvrdí, že opravdu ten rozdíl je velký, tak budeme usilovat o nějakou nápravu.
0: Kladeňáci by podle Gamanové mohli případně získat 11. mandát a vyrovnat se tak uskupení Volba pro Kladno, které hlasování vyhrálo. Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN. Získalo přes 23% hlasů. Druhá skončila koalice Spolu pro Prahu s 22%. Třetí je Praha sobě. Do zastupitelstva hlavního města se dostalo taky hnutí ANO a Piráti.
3: Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, s kým bude vyjednávat.
4: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
3: Případné rozdělení jednotlivých gescí Hlaváček nechtěl komentovat. Chce se ale ucházet o primátora. S tím souhlasí lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS.
5: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže někdo z nás toto zpochybňovat.
3: Lídr hnutí ANO Jan Hušbauer řekl, že i oni jsou připraveni jednat o vstupu do koalice, a to se všemi uskupeními kromě Pirátů. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: V obytných oblastech pražského Radutína se v posledních týdnech opakovaně objevovala divoká prasata. Radnice proto na týden od 19. do 23. října naplánovala veřejné setkání s obyvateli, myslivci, lesníky a zástupci okolních městských částí.
6: Vedení Radutína se chce zaměřit na místa, kudy se prasata dostávají do zástavby, i na to, co je tam pro ně zdrojem potravy a úkrytu. Jako řešení radnice zvažuje třeba instalaci fotopastí, odchytových zařízení a zábran. Ondřej Mikuš, Český rozhlas. Sport.
0: V 10. kole Tipsport Extraligy porazili hokejisté Sparty Vítkovice 3-0 a Mladá Boleslav zdolala Litvínov 2-1.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno beze srážek a večer by se mělo od severozápadu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor před sjezdem na Úvaly. Na 6. kilometru se zastavíte a fronta pokračuje až na kilometr 8,5. Tam se projíždí po požáru autobusu pouze jedním pruhem. Zdržení je na 15 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy se pomalu rozjíždí kolona od sjezdu na Velké Popovice mezi 15. a 11. kilometrem. Tam už se podařilo odklidit následky nehody. A na D10 je na kilometru 59,5 směrem na Turnov porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i

0: to, jak můj chrup vypadal, a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě. A věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
0: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
2: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
0: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
0: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud, ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitidu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost a ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti poté, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli, tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: lidském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fora J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé. Není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj potom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, v zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součástí své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října. A stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
1: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
1: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkajíc, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, no tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideon a Usner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivého na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více než 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann možná někde až příliš fascinoval. Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilvali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. Ale jak se chovali naši přátelé? Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerpr, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Je to na těch deskách. Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
2: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
3: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
2: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grolich.
4: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
2: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
5: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
0: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
6: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
0: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomouckou Sigmou 1-1.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na Úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká 12.
7: Česká 12.
8: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká 12, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, Máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu
1: to mám říct.
2: Kde
1: se narodila?
2: Narodila jsem se v Praze, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no. Hmm.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne. Nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně bez mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem prostě. My spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý, hezký.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě, přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit, nevím, jestli jsi někdy poslouchala Českou dvanáctku, ale je to tak,
2: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém Chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové Chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem, a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle.

0: A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
0: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně. Kopce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900-1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMS-ku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na Česká 12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900-1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby. Když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
2: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima, na škrábance z křoví nebyl.

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. Oh,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend.
2: V labirint

Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG 21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?

0: srdečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 11 03. 900 11 03, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Miraj, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo, Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2, pro druhé místo, Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a Velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tipsport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení s Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdné. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let, a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budu jednotit vyloženě

0: taková úprava moje klasického Alkron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šláčkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
1: Ta misopasta je co?
0: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
1: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
0: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
1: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
0: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, to potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno, zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl když jsem už, plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažné těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: to byly, tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v době předpět, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a půkavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch,
1: pozdrav. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo. Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo.
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
0: protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Ve Frýdku, Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek, Místek nebo Havířov. Ve Frýdku, Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek, Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo 2 otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Línek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektorů projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. Je to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archivu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi sjetej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo? Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Říká to já
4: schování?
3: Taky.
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach.

0: Ja jsem myslel koně.
1: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovod Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
2: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra. Budeme se chovat slušně, ano?
3: A je vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný.
2: Kolik je 2x2?
3: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
2: Prosím.
3: Že nevím, jsou čely, no.
2: Mě to oslovuješ, Vidra?
3: Sorry, vole, pančely, no.
2: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
3: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt, vejš?
2: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt, vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
3: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
2: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova po z.
3: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
2: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
3: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
2: Panenko skákavá, tohle je familie.
3: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš? Příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
2: Tak co? Jsou tady všichni?
3: Určitě.
2: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
3: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Je, pane učitel, já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
2: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
3: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
2: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano, Vidra.
4: Ano.
2: Takže jasně. Znovu, kolik je 2x2?
3: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
2: Nebylo, Vidra, 2x2 jsou 4. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No.
2: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
2: Kdo složil operu Liška bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
3: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
2: Lišku bystroučku složil Leoš?
4: Mareš.
2: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
3: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
2: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
3: Slavie.
2: Demokracie! Sociální demokracie!
3: Říkám, no.
2: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
3: To vím náhodou přesně. Major Zeman.

0: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
1: Je to jedno, ne?
0: Není to jedno vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, vidra. 2×2=4. No Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, vidra.
1: Sociální demokracie. Špidla.
0: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
2: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
0: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
2: Dostojevský.
1: Dostojevský je nahoře?
0: Co to je Dostojevský?
1: Ruská trojka.
0: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
2: Ano.
0: A idiot!
3: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzný ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
4: jako pokojů, nebo?
3: Obrázky. Ne, jako, když bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce, taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
4: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
3: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
4: Kdo chcárna a co chcárna?
3: Ano, ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akurát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
4: No tak počkej, Picasso, kubisti,
3: no,
4: že
3: to mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
4: Takže znouzectnost?
3: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
5: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, Čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem šel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesvětli.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, vole, to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, viďte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak, nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl.
4: No a co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole o Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? To je, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytuneluje stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty Lišky Plyšové, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral nebo co?
3: A stavě ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím,
4: a tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniků. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíce a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. No, to je western, to by se z toho, jste se z toho
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já, když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím, on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl vzteklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju.
4: Chceš to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že si něco prošvih. Byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál, ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starém železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježiš, to už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to jsou takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měl zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlíte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol teda.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že my mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Petr Rezek a jeho písnička jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou, ta je rok starší teda než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Mm-hmm. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit zahradnictví. Pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na Jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak, protože říkala Brno je Brno. Já jí dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účast na různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo, že jste jí takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazdívám, někdy to schvalují. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, ta je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadí, ale k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Uh-huh. Vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečné, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jí háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček, snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry k tomu.
1: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom
0: jo.
1: Se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek. Uh-huh. Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona, Lenka, vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil s mantinelu a řekl, já nebudu brusit, začal brečet. To bylo první seznámení s ledem, no a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou, to byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože ty šňůrky se mi tam zarzávaly, ale zvykl jsem se na to. potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou, taky dělali hokej, jezdili po turnajích, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
0: No krása.
1: Ten Kopřivici v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu, no ale bohužel onemocněl takovouto onkologickou nemocí.
0: Mm-hmm.
1: Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
0: tak to je mi moc líto.
1: Vzpomínka na něho, jako když se podívám na ty kluky, tak...
0: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
1: Držou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
0: Já vím, dějou se věci.
1: Různé rány a tak dál. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládat a taky to zvládáme, bych tak řekl.
0: Tak to je dobře.
1: To bylo v rychlosti takový...
0: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
1: Já vám děkuji. Taky
0: vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
1: Ano, jo? Budu se těšit taky.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou. Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak?
1: Já bych to řekla možná z druhé strany.
0: Mhm.
1: Že potomky ale proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci připouštím, ale je to pravda.
0: Mm-hmm.
1: Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne.
0: Mm-hmm.
1: Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angréš, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále.
0: Uh-huh.
1: Určitě to všichni známe. Prostě jsou to babičky, které říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám.
0: Uh-huh.
1: Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže
1: tak.
0: Zkrátka povídáme
1: takže tak,
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou.
0: Mm-hmm.
1: Tak a samozřejmě může stát u nás, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo.
0: Mm-hmm.
1: Může stát plnou věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí.
0: Mm-hmm.
1: To všechno pochopitelně je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné léčitelné a podobně. Ale zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti.
0: Mm-hmm.
1: To znamená děti, které jsou někde ve vás, když to řeknu takhle.

0: a ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další strom, jestli je jich vytiskovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak, takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru. Byla jí 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, byla dobrý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
1: No já vás poslouchám,
0: Já vím, že jste ticho, vím, že na to nic říct, na to opravdu není co říct.
1: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá, samozřejmě.
0: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit. Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli v Praze v roce 2011, bezpečný zemi. A teží lidi prostě dceru unesli, dneska je to 15 let a není.
1: A nevyšetřilo se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale nejsou
0: nic
1: výsledky.
0: Se neděje, ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. Dopadlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co dnech, týdnech špatně. A to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi včera byla budivá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tímhle tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu. To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať nikdo nikam nestáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk, ten človíček to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit vy jako rodič, ani jako to dítě. A teď co, dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, kteří jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
1: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes 5 minut.
0: Minutu, dvě,
1: nemůžu.
0: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
1: Nemůžu, já vám rozumím, paní.
0: Stane se to, že přijdete v dítě a nevíte, kde je. Tak.
1: Paní Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
0: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
1: Ano.
0: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra a dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Takže to je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
1: Já vám
0: to,
1: rozumím.
0: Ale že to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
1: Paní Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat.
0: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo.
1: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně
0: líto. Já to nechci, aby to vyřešila.
1: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 4:30 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodní slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: Pečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže co bych štrikovala, když mě to
0: samotný
1: moc nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě o 8 let od sebe a každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takovej pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách? No,
1: těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy, no.
1: Nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe. Ke mně přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak se párkrát dal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, že bych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. Kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla, ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. Jo. A oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. to my nemáme. Oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopřál, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko, jo, vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci, jo. Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
0: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně. Což je taky na překážku, protože si s nima tak nerozumím.
0: Jo, že máš pocit, kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
0: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
0: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
0: tak jste to měli trošku jinak.
1: Společenská, ano, všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
0: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat,
1: která,
0: popřeju krásný.
1: Jenom něco řešil a pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
0: Popřeju krásný nedělní večer, no. Ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: No, já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde tři a dva.
0: Uslyšíme se určitě brzo, ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda.
1: Tisíckrát krásnější, tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Dobrý večer, Tuško, je vás taky zdravím.
1: Děkuju.
2: A zdravím posluchače.
1: Děkuju moc krát.
2: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
1: Povězte. Kolik?
2: Já mám svoje 3.
1: No, panečku.
2: A 7 vnuků, vnoučat a 11 pravnuků.
1: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
2: Přesně tak. Takže já jsem starostí velký s něma. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma třema. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
1: Jo.
2: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci, měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
1: Ano.
2: A ten je do Německa s kamarádem a havaroval je jako, on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel. Tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
1: Aha.
2: A zůstali od ní 3 děti. Tři chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
1: Ano, ano.
2: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten, byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
1: No,
2: protože on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
1: No tak to je
2: mě
1: super.
2: Mě darujou. Takovýhle věci, takže tu a opravdu ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
1: Jo.
2: Radši si mám to, protože si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, já jsem zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
1: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
2: No, tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
1: zvládnout to s tou prací.
2: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání.
1: Je.
2: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
1: A přípravy s dětmi do školy.
2: Nákup.
1: Ano.
2: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo, tak vždycky ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže jo. Já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno dokázala.
1: Jo, rozumím, ano, je mi to jasný naprosto.
2: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
1: Jo.
2: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla zaměstnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dalo, že?
1: Tak to je dobře.
2: Takže když se dělala nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé,
1: no
2: tak
1: je,
2: já ráda na to vzpomínám.
1: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, tak taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte se.
2: Vítěžka, vím, hodně zdravíčka
1: taky.
2: A velké pohody vám.
1: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zpěvačka Kristýna a písnička Hore Hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám nebo jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom nezabrousili do vnouček.
1: Mám tři děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: děti. Má taky tři děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak a potom mám teda druhýho syna, ten má taky 3 děti, holka tam má párek a oni ještě mají dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zavzpomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici, tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci, taky má 2 děti, 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to už ne.
0: Jo.
1: Mě už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: No, ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžký? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou v tom školním
1: věku.
0: Stavili
1: jsme baráku toho.
0: Na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila. Tak jako, a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek, že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou. A hrajou si spolu, že vůbec celý půl nebo nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2. Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: To jako jo. A že je mám všechny takhle blízko sebe. Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: To ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech. Tak se nedá nic dělat, to je zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně
1: naplánovat
0: a vymyslet, bohužel.
1: No to jo, žádnej neví.
0: To je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno vylepší.
1: Já vám taky.
0: Jo, a děkuju za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuju
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jigga jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak to byl Honza Nedvěta, písnička Podvod, no a dovolala se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začát mluvit, nebo chcete klas?
1: Můžete, můžete začít, je to na
2: takže
1: vás.
2: Takže máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že
1: ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo se Svitem tak, jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže... Takže mají práci všichni, je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě A-Studio takzvané, dělají banery, polepy auta, dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ji to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně mám
2: radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají práci, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti, dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí. Vždycky ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
2: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha ji udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dny. Manželka říká, zeber ji, dovedí k nám a my ji budeme hlídat. Hlídali, až než nastupoval do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní. to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, jo, tak se snaží, ano.
2: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna, býváme první patře, tak furt za ní museli jeden chodit a hlídat. To nemohli z něho nechat samé.
1: Jo.
2: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud
2: ano,
1: je takhle aktivní.
2: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejnedobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat je, aby se něco nestalo asi, co?
2: No, uhlídat jednak, teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat to sportem, syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
2: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
2: Snažíme se, já jsem říkal manželce, když nadával, že hrát nebude fotbal, pán bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy anebo nedobrou partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
2: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť nikde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
2: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
2: Zatížit, unavit, dotáhat a nemá potom smysl na ptákoviny.

0: Všechno dobré celé vaší velké rodině. Taky naslyšenou dobrou noc.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky tři děti, že jo?
1: Máme tři děti,
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší dcerce 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohl nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Jedna třídka, tak on na nás neměl tak moc času, dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo. Ale my, jako jo, děcka jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No, na pětky to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná čtverku a z ruštinu trojku.
0: Jo.
1: Takže já jsem uměl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební, ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že,
0: no.
1: Ale

0: Ale tako normální násobírku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo, ale násobírku to chrlím takhle z místa, jako jo.
1: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
0: Děti byly trochu lepší, jo, byly trochu lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte Zvěry Max, jo? A dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
1: taky
0: jako
1: to
0: tam
1: nedělá. Uklidí, jo? Jo.
0: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna. Dneska jsme to slavili a kulka včera, jo?
1: Aha.
0: Tak teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
1: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
0: Ano, a výdajů.
1: Jo, no tak, to tak bývá, to je pravda.
0: No, takže tak je to s našimi dětima, jo? No,
1: jo,
0: tak
1: zaplať
0: vám, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
1: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní táta?
0: Já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu na to mlátit, nebo něco.
1: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení, nebo něco takového.
0: No, já jsem furt chodil po puškách, já to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
1: Jo.
0: Před ostatníma rodičama. Tak,
1: ano.
0: Jo, šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Takže tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63. No a takže...
1: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
0: Ne všichni, no já jste tady všichni v Židlochovicích.
1: No tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
0: Jo, když je takový problém, takový jako rodinný, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo.
1: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
0: Do toho nepleteme, či to vyřeší všichni každé po svým A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
1: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
0: Jo, dá se říct.
1: Dá se říct. No. Dobře, no. Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
0: Ano, podobně děkuju taky.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: No, máme panečku.
1: Máme to na střídačku, dceru, syna. Mm-hmm. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, mm-hmm. už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: Takže je to ten, tak...
0: A z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal tak zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla dvě žakovské, takže jednu nám ukazovala, co si psala. No, to by byl úpek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, samozřejmě. Jo. Potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má dvě žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátrali.
0: Nezjistili jste to?
1: No, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřeči, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, samozřejmě.
1: No, jasné, takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme tento týden jsme měli v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, takže tak vy máte doma taky tady zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásně.
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude fajn.
1: No, dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme aj toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi řádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano, rozumím.
1: Takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: Ona přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to ten, přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, to je pravda.
1: Všetci mějte, aj vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo, si to užijte. Zdravím. Velké gratulace k těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dokážeš teda krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po půl jedné pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod jí chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy, ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No, panečku.
1: Má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že
1: takže
0: školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat injekce, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No, ale dost často jezdí, dokonce i ta z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co by dub z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no,
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel, už je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: takže
0: pak sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. gymnázium, to si všechno sama obšlápla, všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
0: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak
1: ano.
0: Jako
1: a ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže
0: tak z nich máte radost
1: Prahy,
0: ze všech určitě.
1: Akorát, že teď je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A
0: dobře.
1: Moja, ještě bych vzpomněla, moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata.
0: Ale
1: 5 jich zemřelo.
0: Jo.
1: Během 3 zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé, a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Humeného jako učitele.
0: Aha.
1: Tam byl poslaný jako učitel a ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
0: No to jsou smutný příhody tohle.
1: A druhý si spadl na ledě, neřekla, dostal kosti, tom se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 celý. A 4 bývali 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
0: Velká
1: babička
0: rodina.
1: Měla 16 vnuků.
0: Pánečku, tak to je fakt velikánská rodina.
1: Ale dřív
0: to tak
1: by... 80 let.
0: Tak to je pěkný tak věk, si myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, dobrou, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
1: Ano.
0: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Džínová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A vám také samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
0: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
0: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
0: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flákli za dveře a
0: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to ta byla taková živější a syn byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli. No a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jedna holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
0: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna. Jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starost.
0: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby jim to babička ohřála.
0: Ano,
1: ona
0: ano.
1: Bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo. No a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti. No a žijí. Já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těma dneska s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
0: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera. Tak
0: to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojení a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve Dvoře Králové nad Labem v zoo,
0: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
0: Tak si to splnilo alespoň takhle do Dvora Králového, to je krásné.
1: To je jeho práce, oni tam i bydlí, je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
0: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojeni a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19. roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
0: Ano.
1: No a zde zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
0: Tak si splnil
1: ten
0: svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil
0: super.
1: Do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu
0: dělal.
1: Dokončil. No.
0: Takže potrženo, sečteno, musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že
1: jo,
0: to takhle dopadlo.
1: Jo, a taky si
0: tak
1: udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
0: dobře,
1: spokojení s prací a děti mají taky hodné,
0: tak
1: někdy
0: to je
1: se
0: fajn.
1: Zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
0: Přesně
1: no.
0: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
0: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Michal Hrůza a písnička Budu ti vyprávět. No a po téhle té písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A vskutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být ohroženým plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Hledám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela

0: A zmizni odtud.
1: Jak si přejete, pane?
0: Pamatuj si, svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
2: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
0: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
2: Patří nám všem.
0: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
2: Pamatuj na Bengana.
0: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli kudy kam.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém,

0: My máme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebným klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mam. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléct si vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve tři ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
3: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč, překážíš mi, musím vybrat ze Šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
2: Ale drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny. Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve Šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před Šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před Šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. 6x jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti Šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez Šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu zpravila hned redakci Šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v Šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle Šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob Šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce Šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil Šťastný domov. Na konci stály verše. O Šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky Šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami Šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst Šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se Šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce Šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle Šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte Šťastný domov. Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu. Přináším vám, pravila,
3: to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle Šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte, nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
2: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci Šťastného domova, a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: Black.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: No a v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se k motře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky. Jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. K matříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku. Potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet. Dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lítejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z Rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách, po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté, zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatích.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.
5: Pan Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Olenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi sestry, rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.